naši písničku už stokrát.

0: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Vánek svaté klasy hladí,

0: Zprávy ve tři. České zdravotnictví čeká digitalizace. Od roku 2029 bude komunikace mezi ordinacemi jen elektronická. Koalice soukromých lékařů ale varuje, že ambulance na digitalizaci nemají peníze a stát jim nepomáhá. Finance z Evropské unie totiž putují pouze do nemocnic. Koalice proto předložila ministerstvu zdravotnictví návrh jednoduchého dotačního programu. Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka vysvětluje, jak by fungoval.
1: Jede v režimu D. To znamená, lékař by doložil splnění podmínek digitalizace, které by byly dopředu známy. A ve chvíli, kdy to splní, tak by inkasoval nějakou částku z dotace, která by pokryla alespoň část těch nákladů, které do toho investoval.
0: Podle koalice soukromých lékařů by vyplácení mělo být jednoduché jako v případě tzv. Kotlíkových dotací. Zdrojem peněz by měly být budoucí fondy Evropské unie. Pražské metro na trase C čeká výluka. O prodlouženém víkendu nepojede mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov. Důvodem je výměna dalších 460 původních dřevěných pražců za betonové v úseku mezi Budějovickou a Kačerovem. Mezi Chodovem a Pražského povstání budou od soboty do pondělí jezdit autobusy s označením XC. Do plného provozu se metro vrátí v úterý 29. září. Konec může znamenat i nový začátek, tak je to i v případě dvou velkých objektů v centru Zlína. Zatímco budova číslo 34 je už v sutinách, nedaleko ní finišují stavbaři na jiné s označením U1.
2: U1 jako univerzita a její budova první původní poslali bourací mechanismy na věčnost v roce 2023 a teď do prosince dokončí stavbaři moderní objekt pro fakultu technologickou. Cena 500 000 000 Kč. Demolice vyšla na 26 milionů. Nakolik pak k zemi poslání vyhořelé 34. budovy nedaleko odsud se ještě neví, bylo to jistě o hodně více. Také tady platí termín konce roku, jde ovšem o odvoz téměř 150 tisíc tun stavební suti. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
0: Rusko se nechystá k žádnému střetu s Evropou. Podle agentury Interfax to v pátek prohlásil prezident Vladimír Putin. Šéf Kremlu zároveň řekl, že Rusko ví o porušování práv rusky hovořících obyvatel v pobaltských republikách, na což ale Moskva odpovídá humanitárními prostředky. Řada západních politiků přitom v posledních dnech varovala před možností, že se Rusko pokusí udeřit proti některému z evropských států. Důvodem má být odveta za pomoc, kterou Evropa poskytuje Ukrajině. Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem Evropy ve vodním slalomu. Po triumfu na světovém šampionátu ovládl i druhou letošní vrcholnou akci. Na trůnu vystřídal v italské Ivrée Jiřího Prskavce, který kvůli dvousekundové penalizaci za dotek 18. branky skončil čtvrtý. Další česká mistryně světa Tereza Kneblová přidala na mistrovství Evropy mezi kanoistkami bronz. Stříbro pak získal při debutu na evropském šampionátu kanoista Lukáš Kratochvíl. V sobotu bude převážně slunečno a naměříme od 18 do 22 stupňů. Zprávy jsou u konce, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: snad říct,
1: a tak,
0: že vy jste talent.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?
1: Protože...

0: O svatováclavském pondělí zůstane v obchodech zavřeno. 28. září totiž slavíme Den české státnosti a tento státní svátek je jedním ze dnů, kdy platí ze zákona omezená prodejní doba pro maloobchody s plochou nad 200 metrů čtverečních. Výjimku mají vybrané provozovny na nádražích nebo letištích, čerpací stanice nebo lékárny. Své nákupy bychom si tedy měli vyřídit s předstihem ještě v neděli. Zákon o prodejní době stále mnoho lidí mate, na některé svátky se totiž nevztahuje. Policisté v Praze si posvítili na chodce, cyklisty a řidiče elektrokoloběžek. Během dvoudenní dopravní akce rozdali pokuty za více než 50 tisíc korun. Nejčastěji řešili přecházení na červenou a neoprávněné využívání cyklopruhu. Další podobné akce mají následovat. Na webu to v pátek uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský. Důvodem akce byl podle něj velký nárůst dopravních nehod v Praze s účastí chodců, kteří jsou téměř v polovině případů jejich viníky. O bytovou výstavbu v Ostrově na Karlovarsku je zájem. Jedná se o lokalitu Vlečka poblíž centra města. Podle studie by tam mohlo vzniknout až 600 nových bytů. Starosta Ostrova Pavel Čekan potvrzuje, že se záměrem oslovili developery.
1: Tuším, že jich bylo někde kolem 60, takže část se nám jich opravdu ozvala. Měli jsme s nima konzultaci, sami nastolili, co asi by si představovali. Hrála v tom samozřejmě roli cena za metr čtvereční hotového bytu.
0: Právě výsledná cena za metr čtvereční je pro firmy limitujícím faktorem. Podle radnice by ale měla odpovídat reálné kupní síle obyvatel města. Sucho na Slovensku proměnilo ovocné stromy. Na konci září vypadají jako v listopadu. Sklizeň jablek klesne o pětinu, přičemž na začátku léta to vypadalo na rekord. Pěstitelé dnes budou rádi, pokud neskončí ve ztrátě.
2: Počasie sa podpísalo aj pod úrodu jablok. Plodov je oveľa menej a sú výrazne menšie než zvyčajne. Idú na mušty, kvas, sirupy a iné spracovanie. Problémy boli aj s nedostatkom vody na zavlažovanie. V niektorých sadoch bude úroda aj o tretinu menšia než v lani. V menších záhradkách na juhu, kde ľudia nemali závlahy, sú jablone bez listov a plodov. Strom zhodil všetko na zem, aby vôbec prežil. Mnohé porasty vyzerajú, ako keby bol v kalendári november. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
0: Hokejová extraliga nabídla v pátek 6 zápasů 4. kola. Třinec deklasoval Vítkovice 8-2, Mladá Boleslav podlehla Pardubicím 1-4, pražská Sparta zvítězila na ledě Litvínova 4-1, Karlovy Vary přehrály České Budějovice 5-1, Olomouc nestačila na brněnskou Kometu 2-4 a Kladno prohrálo s Plzní v prodloužení 3-4. V sobotu bude převážně slunečno a naměříme od 18 do 22 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

až se dovím z větrných stran, dá, že jen pro ní voní

0: Radio Český impuls. Zprávy v 5.
1: České zdravotnictví čeká digitalizace. Od roku 2029 bude komunikace mezi ordinacemi jen elektronická. Koalice soukromých lékařů ale varuje, že ambulance na digitalizaci nemají peníze a stát jim nepomáhá. Finance z Evropské unie totiž putují pouze do nemocnic. Koalice proto předložila ministerstvu zdravotnictví návrh jednoduchého dotačního programu. Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka vysvětluje, jak by fungoval.
2: Jede v režimu de minimis, to znamená, lékař by doložil splnění podmínek digitalizace, které by byly dopředu známy, a ve chvíli, kdy to splní, tak by inkasoval nějakou částku z dotace, která by pokryla alespoň část těch nákladů, které do toho investoval.
1: Podle koalice soukromých lékařů by vyplácení mělo být jednoduché jako v případě takzvaných kotlíkových dotací. Zdrojem peněz by měly být budoucí fondy Evropské unie. Pražské metro na trase C čeká výluka. O prodlouženém víkendu nepojede mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov. Důvodem je výměna dalších 460 původních dřevěných pražců za betonové v úseku mezi Budějovickou a Kačerovem. Mezi Chodovem a Pražského povstání budou od soboty do pondělí jezdit autobusy s označením XC. Do plného provozu se metro vrátí v úterý 29. září. Konec může znamenat i nový začátek, tak je to i v případě dvou velkých objektů v centru Zlína. Zatímco budova číslo 34 je už v Sutinách, nedaleko ní finišují stavbaři na jiné s označením U1.
3: U1 jako univerzita a její budova první. Původní poslali bourací mechanismy na věčnost v roce 2023 a teď do prosince dokončí stavbaři moderní objekt pro fakultu technologickou. Cena 500 000 000 Kč. Demolice vyšla na 26 milionů. Nakolik pak k zemi poslání vyhořelé 34. budovy nedaleko odsud se ještě neví, bylo to jistě o hodně více. Také tady platí termín konce roku. Jde ovšem o odvoz téměř 150 tisíc tun stavební suti. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
1: Rusko se nechystá k žádnému střetu s Evropou. Podle agentury Interfax to v pátek prohlásil prezident Vladimír Putin. Šéf Kremlu zároveň řekl, že Rusko ví o porušování práv rusky hovořících obyvatel v pobaltských republikách, na což ale Moskva odpovídá humanitárními prostředky. Řada západních politiků přitom v posledních dnech varovala před možností, že se Rusko pokusí udeřit proti některému z evropských států. Důvodem má být odveta za pomoc, kterou Evropa poskytuje Ukrajině. Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem Evropy ve vodním slalomu. Po triumfu na světovém šampionátu ovládl i druhou letošní vrcholnou akci. Na trůnu vystřídal v italské Ivrée Jiřího Prskavce, který kvůli dvousekundové penalizaci za dotek 18. branky skončil čtvrtý. Další česká mistryně světa Tereza Kneblová přidala na mistrovství Evropy mezi kanoistkami bronz. Stříbro pak získal při debutu na evropském šampionátu kanoista Lukáš Kratochvíl. V sobotu bude převážně slunečno a naměříme od 18 do 22 stupňů. Zprávy jsou u konce, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál,

vzkaz. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budíce písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: Mám vanu plnou fialy. Mám vanu plnou fialový fialek.
1: Rádio Český impuls.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910,

0: i neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Rádio Český impuls. Zprávy v 6.
2: O svatováclavském pondělí zůstane v obchodech zavřeno. 28. září totiž slavíme Den české státnosti a tento státní svátek je jedním ze dnů, kdy platí ze zákona omezená prodejní doba pro maloobchody s plochou nad 200 metrů čtverečních. Výjimku mají vybrané provozovny na nádražích nebo letištích, čerpací stanice nebo lékárny. Své nákupy bychom si tedy měli vyřídit s předstihem ještě v neděli. Zákon o prodejní době stále mnoho lidí mate, na některé svátky se totiž nevztahuje. Policisté v Praze si posvítili na chodce, cyklisty a řidiče elektrokoloběžek. Během dvoudenní dopravní akce rozdali pokuty za více než 50 tisíc korun. Nejčastěji řešili přecházení na červenou a neoprávněné využívání cyklopruhu. Další podobné akce mají následovat. Na webu to v pátek uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský. Důvodem akce byl podle něj velký nárůst dopravních nehod v Praze s účastí chodců, kteří jsou téměř v polovině případů jejich viníky. O bytovou výstavbu v Ostrově na Karlovarsku je zájem. Jedná se o lokalitu Vlečka poblíž centra města. Podle studie by tam mohlo vzniknout až 600 nových bytů. Starosta Ostrova Pavel Čekan potvrzuje, že se záměrem oslovili developery.
3: Tuším, že jich bylo někde kolem 60, takže část se nám jich opravdu ozvala. Měli jsme s nima konzultaci, sami nastolili, co asi by si představovali. Hrála v tom samozřejmě roli cena za metr čtvereční hotového bytu.
2: Právě výsledná cena za metr čtvereční je pro firmy limitujícím faktorem. Podle radnice by ale měla odpovídat reálné kupní síle obyvatel města. Sucho na Slovensku proměnilo ovocné stromy. Na konci září vypadají jako v listopadu. Sklizeň jablek klesne o pětinu, přičemž na začátku léta to vypadalo na rekord. Pěstitelé dnes budou rádi, pokud neskončí ve ztrátě.
4: Počasie sa podpísalo aj pod úrodu jablk. Plodov je oveľa menej a sú výrazne menšie než zvyčajne. Idú na mušty, kvas, sirupy a iné spracovanie. Problémy boli aj s nedostatkom vody na zavlažovanie. V niektorých sadoch bude úroda aj o tretinu menšia než v lani. V menších záhradkách na juhu, kde ľudia nemali závlahy, sú jablone bez listov a plodov. Strom zhodil všetko na zem, aby vôbec prežil. Mnohé porasty vyzerajú, ako keby bol v kalendári november. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
2: Hokejová extraliga nabídla v pátek 6 zápasů 4. kola. Třinec deklasoval Vítkovice 8-2, Mladá Boleslav podlehla Pardubicím 1-4, pražská Sparta zvítězila na ledě Litvínova 4-1, Karlovy Vary přehrály České Budějovice 5-1, Olomouc nestačila na brněnskou Kometu 2-4 a Kladno prohrálo s Plzní v prodloužení 3-4. V sobotu bude převážně slunečno a naměříme od 18 do 22 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Hezké sobotní vstávání, začátek víkendu na Českém impulzu. Vladě Roš s vámi a posílám Láska prý.

0: Impuls. Víkend pro radost ze života.
1: My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh. A vánice sílí v porivech ledových. Schýší dřevo mizí a mouka ubývá. Do sýpek se raději už nikdo nedívá.

0: Jsme večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod srázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sněl. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.
1: Posloucháte Český impuls a jaký máme pro vás právě pro dnešek program? Hudební kalendář, ten budeme vysílat mezi 7 a 8, tedy konkrétně v 7 hodin 50 minut. Kdo dovedl Pavla Bobka od country k rock'n'rollu? Na to se budeme ptát. O tom bude řeč v hudebním kalendáři, a to s textařem Michaelem Žantovským. Ptát se bude expert na české písničky Zdeněk Sekanina. A vycestujeme také do světa s Jirkou Kolbabou ve 13 hodin 30 minut. Navštívíme Broumovské stěny. Těšíme se. Poslouchejte dál. Český impuls.

0: prodloužený víkend, Český impuls, Vládě Jaroš za mikrofonem a naše víkendové hlasování. Až pětina dospělých má strach ze zubaře. Ten by se o našich obavách měl hned dozvědět. A tak se vás ptáme, máte strach ze zubaře? Pojďte na Facebook Českého impulzu nejenom hlasovat, ale taky komentovat. V dnešním vysílání budeme si číst vaše komentáře. A už za malou chvíli posíláme další českou písničku Lítáme v tom.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.

0: Posloucháte Český impuls. Vládě Jaroš přeje krásné sobotní ráno. Oheň, voda, vítr, Dalibor Janda za chvíli. Teď ještě informace o počasí.
1: V sobotu bude převážně slunečno a naměříme od 18 do 22 stupňů.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sen se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jsi spán, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj Bože, krásnou tak, že...

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slečna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

Já vím. No, tak jo. Tak pojďte sem a sedněte si ke mně. Napíjte se. Tak vám bude líp. Fakt? Líp?

0: Ladíte rádio Český impuls, Vládě Jaroš za mikrofonem. První hudební dvojice dnešního dne je tady. Kluci v českých písničkách, to je téma, kterému se budeme věnovat. A tak bude Hana Zagorová, Jeanovej kluk. A teď nás čeká taky nahrávka od Krystalek. Tenhle kluk právě této písni je dnes 60 let.
1: Hudební dvojice.
2: Aneb, jeden za 18.

První dnešní hudební dvojice na Českém impulzu je minulostí, další budou následovat, poslouchejte dál. A taky nás čekají zprávy v 7, pilujeme poslední detaily. A Michal David právě teď zpívá u nás na Českém impulzu.

nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
1: Dobré ráno. Nemocných strávníků základní školy v Újezdu nad Lesy přibývá. Stoupl na 363 nemocných, 50 osob bylo od pondělí hospitalizovaných. U 22 lidí je laboratorně potvrzená salmonelóza, na další výsledky se čeká. Hygienici situaci označili za epidemii. Podle jejich dosavadního šetření škola v pondělí vařila oběd z vajec po minimálním datu trvanlivosti. Případ prověřuje policie. Dva podněty nesouvisející se salmonelózou prošetřuje i Česká školní inspekce. Ředitel školy Skala včera oznámil, že prodloužil ředitelské volno i na úterý 29. září. O víkendu bude dál upřesňovat podmínky pro návrat dětí do školy. Praha na dnešek připravila piknik pro lidi bez domova. Podle organizátorů má akce setřít rozdíly mezi lidmi z různých sociálních skupin, které se jinak spíš přehlíží. Akce proběhne v areálu Přístav na Rohanském ostrově od 10 do 18 hodin. Stavba nové multifunkční haly v Brně finišuje. Projekt za více než 7 miliard korun nabídne zázemí pro kulturní akce i sportovní utkání. Halu s kapacitou 13 000 lidí si dnes může projít veřejnost. Už včera do ní nahlédli novináři, včetně Marka Osoucha z Mladé fronty Dnes a z pravodajského webu iDnes.cz.
2: Hala poblíž brněnského výstaviště už vypadá, že je hotová. Uvnitř ale ještě zbývá spousta dokončovacích prací. Na svých místech zatím nejsou sedačky, řada místností je také stále prázdná. Zástupci města nepopírají, že práce budou pokračovat až do příštího roku. Jsou však přesvědčeni, že domluvený evropský šampionát tu proběhne bez jakýchkoliv komplikací. Pro Rádio Impuls Marek Osou z Mladé fronty Dnes.
1: Tenista Jakub Menčík si v Laver Cupu připsal porážku i vítězství. Nejprve prohrál ve dvouhře s Američanem Nakashimou. Na závěr včerejšího programu týmové exhibice ale v Londýně přidal vítězství ve čtyřhře po boku Carlose Alcaraze. Se španělským spoluhráčem porazil dvojici Bublik Fritz. Tým Evropy po prvním dnu vede nad výběrem světa 3-1. Po chladném ránu někde i s přízemními mrazíky a mlhami nás čeká dnes slunečný den s teplotami 18 až 22 stupňů. To byly zprávy s Kateřinou Palajovou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Vláďa Roš s vámi zůstává. Pokračujeme s českou písničkou. Tady je Jiří Korn, Té, co snídá i vám. Dobrou chuť.

0: Dnes na Českém impulzu.
1: Hezké dobré ráno, Vláďa Jaroš s vámi za mikrofonem a máme pro vás několik dobrých tipů, třeba na pořad Máme Česko rádi v 10 hodin a 30 minut potěšíme technické nadšence a vydáme se na Komáří výšku nad Teplicemi. Tam totiž vede lanovka, která patří do České Guinnessovy knihy rekordů. Dozvíte se proč a také vás pozveme na výběr těch nejlepších scének z vysílání Alexandra Hemaly, to bude mezi 16.17. A Halina Pavlovská nám poradí, proč bychom si měli koupit projímadlo. No dobře, tak necháme si poradit mezi 16.17. Krásné vstávání.

Rádio Český impuls, přejeme krásné sobotní vstávání a ptáme se vás na zubaře. Máte strach ze zubaře? My se tady dneska budeme ptát, protože až pětina dospělých má strach a ten by se měl o našich obavách dozvědět hned ještě, snad i dříve, než usednete do křesla, a tak se hlasuje na Facebooku Českého impulzu a také čteme vaše komentáře. Kája Hrabí napsal: už ne, nebojím se zubaře, mám zubní náhradu. Stanislav Holan: ze zubaře ne, ale z účtu za ošetření ano. No, to je taky druhá pravda, tam vlastně tedy u zubaře nastávají dva strachy. A Božena Tomášková: mnoho lidí žádného zubaře ani nemá, to je taky pravda. Děkujeme za vaše komentáře, už jste nám ukázali, že ten příběh se bude rozšiřovat do všemožných stran. Přispějte taky na Facebooku Českého impulzu a za malý moment posíláme další českou písničku. To máme, mládež.

0: Plusu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Desátý český mejdan s impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
4: Počkat, někdo ale chybí.
3: Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Hezké dobré sobotní ráno, Radio Český Impuls jste si naladili, Vláďa Jaroš s vámi, Michal Kocáb s cizí ženou v cizím pokoji už za pár chvil. A také sledujeme počasí, jak začne prodloužený víkend. Bude jasno nebo skoro jasno v ranních hodinách. Teď tedy počítejte s nějakou tou mlhou, opatrně hlavně na silnicích. Nejvyšší teploty kolem 22 stupňů, severovýchod bude mít 19.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

tu pro mě končí. Jeden fám na to, kde se začal, mlně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojím.

spíš mi to schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč jsem před ně vůbec

Proč ta žena v tomhle pokoji mi však pořád tolik známá? Připadá stejně jak ten pokoj, jak ta nálada, jako rána, co se nebojí.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
1: Plakalo baby, oplakalo vám v kočáru solidním. Plakalo baby a já se ptám,

0: Už za malou chvíli se otevře na Českém impulzu náš hudební kalendář. Budeme se věnovat jednomu hitu, který má na svědomí hlasem Pavel Bobek. Bude se ptát Zdeněk Sekanina. Teď ovšem slovo dostává Helena Vondráčková, která komentuje svoji kolegyni.
1: Helena Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Bez lásky láska není. To byl původně velký hit skupiny Foreigner a v zápětí v roce 1985 i domácí hit Jitky Zelenkové. Jíťa, jak já ji říkám, nebo taky zelenina, je moje dlouholetá kamarádka a kolegyně, se kterou se strašně ráda vídám a setkávám. Je to zpěvačka se vzrušujícím sametovým altem, zpívá s velkým citem a je to obrovský muzikant.

0: Takhle nám začíná prodloužený víkend na Českém impulzu. Hudební kalendář právě teď otevřeme. Kdo dovedl Pavla Bobka od country k rock'n'rollu? O tom bude řeč zrovna teď s textařem Michaelem Žantovským. Ptá se expert na české písničky Zdeněk Sekanina.
1: Hudební kalendář Českého impulzu.
2: Pane Žantovský, vy jste otextoval celou řadu převzatých kousků pro Pavla Bobka, včetně té rock'n'rollovky z roku 1978. Řekl bych, že tam jste se po těch různých countryovkách docela našel, ne?
3: Ano, to je taková trošku z jiný zásuvky písnička. Já jsem vlastně přišel do té spolupráce trochu z jiného směru než Pavel. Pavel v té době hodně zpíval country a takové ty country velikány, jako byl, já nevím, Johnny Cash a Kenny Rogers a další. A já jsem naopak do toho přišel od rock'n'rollu nebo od Big Beatu, jak se říkalo koncem 60. let, a měl jsem rád takovou trošku tvrdší muziku a tvrdší písničky.
2: No ale paradoxně tahle písnička je taková citlivější.
3: No ale v téhle té písničce, která je nostalgická písnička, vzpomíná na začátky toho,

0: zpěváka spojené právě s rock'n'rollem, tak v téhle písničce jsme se nějak sešli a já jsem jí s chutí otextoval a Pavel jí naspívá.
1: A naspívali skvěle. Nakonec takové krásné texty se musí zpívat jedna radost. Tak tedy na rádiu Český impuls Pavel Bobek s původní hudbou Kevina Johnsona a textem pana Žantovského. Rozladěný klas.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Hezké ráno. Středočeské vodárny se obrátily na policii a inspekci životního prostředí. Kvůli kontaminaci vody vodojemu Odolená voda olovem podali trestní oznámení na neznámého pachatele. Možným zdrojem by mohla být i skládka. Omezení v používání vody by mohlo trvat v lepším případě několik dnů. Včera v podvečer středočeské vodárny zveřejnily výsledky rozborů na 6 místech. Všechny vyhověly limitům. S ohledem na předběžnou opatrnost však zůstávají přijatá opatření nadále platná. Obecních bytů ubývá. Podle deníku Právo se z dat z 22 velkých měst ukázalo, že jejich počet klesl ve třetině z nich. Například v Kladně, Hradci Králové nebo Pardubicích. Města nabízejí ke koupi byty stávajícím nájemníkům a získávají tak prostředky do rozpočtu. K navýšení bytového fondu dochází v českých městech jen výjimečně. O kosmetické změně jde mluvit například v Českých Budějovicích a Třinci, kde přibyl jeden byt. Nedostupnost bydlení je jedno z nejčastějších témat, která v horké fázi předvolebních kampaní politici vytahují. Například v Praze je za zásadní považuje 88% lidí. Irská rocková kapela U2 netradičně oslavila 50 let od svého vzniku. Uspořádala koncert ve škole, kde se její členové dali dohromady. Skupinu doprovázel při koncertu orchestr zhruba 30 studentů z místního hudebního programu. Bono při koncertu zažertoval, že má pochybnosti, zda se současné generaci žáků bude hudba kapely líbit. Dodal, že nemůžou chtít peníze zpět, protože koncert hrají zadarmo. U2 patří k nejvýznamnějším stále aktivním hudebním skupinám. Kapela dosud vydala 14 řadových alb a prodala přes 170 milionů hudebních nosičů. Fotbalová reprezentace začne tančit ve španělském rytmu. Český výběr dnes čeká první zápas pod novým trenérem Santim Deniou. V Lize národů nastoupí večer proti Chorvatsku. Kapitánem reprezentace zůstává i dál obránce Ladislav Krejčí, který se po drobných zdravotních problémech už cítí v pořádku.
2: Měl jsem menší komplikace, musel jsem vynechat i poslední zápas v Anglii, jelikož jsem do toho skočil po nějaké pauze, která byla, jaká byla. A měl jsem nějaké přetížení, cítil jsem je tu, ale je to na velice dobré cestě, takže se cítím dobře.
1: Zápas českých fotbalistů proti Chorvatsku začíná v pražském Edenu dnes ve 20 hodin 45 minut. Po ránu se místy tvoří mlhy, ty se přes den rozpustí, bude jasno s teplotami 18 až 22 stupňů. Hezký den vám přeje Kateřina Palajová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Katce, děkujeme za zprávy a za chviličku už vám na Českém impulzu povíme, jaký je dnešní program, na co se můžete těšit a teď se prosím zadejte

0: Dnes na Českém impulzu.
1: Zdravíme, přejeme krásné sobotní ráno. Pokračujeme za chvíli i s českou písničkou. Teď pozvánka na dnešní vysílání pořadu Máme Česko rádi. Budeme z vás zvát na Komáří výšku nad Teplicemi. Tam totiž vede lanovka. Vysíláme v 10 hodin 30 minut a cestovat s Jirkou Kolbabou budeme do Broumovských stěn. Konkrétně si tam budeme muset hodně vyšlápnout ve 13 hodin a 30 minut a ani dnes nepřijdete na večer o vaše country, folk a tramské písničky. Hrajeme mezi 19. a 20. hodinou. A teď už slibovaná další česká písnička, jeden ze spoluzakladatelů kapely Lucie, Michal Penk, právě

0: Rádio Český impuls, krásné sobotní vstávání, ptáme se vás dnes v rámci našeho víkendového hlasování, jestli máte strach ze zubaře a už se nám to tak trošku rýsuje, ale samozřejmě se rozhoduje celou sobotu a neděli, jsme na začátku, ale rýsuje se to hlavně pohledem komentářů, že ten strach nemáte až takový ze zubaře, ale z těch účtů. Miroslav Klíč napsal přesně, že se bojí hlavně toho, co si za ošetření řekne. Michal Plachý, ten se tady zabývá bolestí, říkávalo se, že je lepší výprask než zubař. Dneska už vám dají injekci i přivrtání před plombou, takže vlastně pohoda. Božena napsala taky zajímavý pohled, mnoho lidí žádného nemá. Asi ani vy, Boženko, to tak vypadá teďka, že ještě scháníte, tak snad se podaří, přejeme, ať se ženete. Ivana Musilová tady napsala vtipný komentář, kde si dělá srandu sama ze sebe. Ne, nemám strach ze zubaře, protože žádné zuby nemám. A Stanislav napsal, ze zubaře ne, ale z účtu za ošetření. Ano, stejně píše Karel, já se nebojím, ale peněženka se bojí. A Helena to zakončuje, snad za vyplacení výkonů se bojím nejvíc, dát v dnešní době minimálně 20 000 za jednu náhradu je obyčejná zlodějina. To jsou vaše názory, vaše komentáře, pište nám ty další, Facebook Českého impulzu. Máte strach ze zubaře? A můžete k tomu napsat cokoliv dalšího. Těšíme se na vaše reakce.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.

0: Hrajeme vám slovensky. Každou hodinu na rádiu Český impuls.
1: Ako mladé dievče, už je to za nami.

0: Hezké ráno na Českém impulzu Petra Janu, říkej mi, pokračuje za pár málo chvil okamžiků. Díváme se také na počasí, jak dneska bude, jasno nebo skoro jasno. Ráno ještě počítejte tedy teď s nějakou tou mlhou, opatrně hlavně na silnicích, teploty kolem 22 stupňů. Na severovýchodě bude kolem 19, Šumava tam bude maximálně 15.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

nás, co nás trefí včího klína. Někdo má pletky rád, já reči sklidici vína.

0: Rádio Český impuls, jsme rádi, že jste s námi. Další hudební dvojice je před námi. Tentokrát to budou písničky ze Slovenska, dokonce slovenské vítězné písničky festivalu Bratislavská lira. A ta jedna z nich bude z roku 1983. Za chvíli Miroslav Žbirka nechodí a v té první vlastně figuruje Miroslav Žbirka také. K tomu ještě Ján Lehocký a Marika Gombitová. To je Modus a s úsměvem to vyhráli v roce 1977 hudební dvojice písničky slovenské vítězné z Bratislavské liry.
1: Hudební dvojice
2: aneb 1+1.

0: Hezké ráno, 9. hodina se blíží, chystáme detaily do dalších zpráv. Mí kolegové za chvíli se dostaví z redakce sem k mikrofonu a do té doby stíháme ještě pár českých písniček, třeba za chvíli Karla Zicha Alenku v Říši divů.
1: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
3: Dobré dopoledne. Větší počet policistů bude o prodlouženém víkendu monitorovat silniční provoz. Očekávají, že vyjede víc řidičů. Policie varuje, aby lidé nespěchali a jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický, jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. Policisté dohlédnou o víkendu i na několik akcí. Opatření například chystají na dnešek v souvislosti s fotbalovým utkáním české fotbalové reprezentace v pražských Vršovicích. Zítra budou koordinovat dopravu v souvislosti s tradičním během Běchovice Praha. I normální řízení zabíjí, třeba mírné překročení rychlosti, rychlý pohled na mobil, únava nebo nedodržení bezpečného odstupu mezi vozidly. Jen vteřina nepozornosti za volantem může skončit smrtelnou nehodou. Na to upozorňuje nová preventivní kampaň České asociace pojišťoven právě s názvem Normální řízení zabíjí. Ředitel asociace Jan Matoušek řekl, že jsme si v Česku rizikové chování na silnici znormalizovali a omlouváme ho větou, že to přeci dělají všichni.
4: Každý tak trošku překračuje rychlost, pojede na 50-65, na tý oranžový, to přeci určitě stihneme, i když tam zrovna blikla ta červená, pojedu trošku unavený a rychleji, protože přeci jsem musel. Ten cíl je ukazovat, že to, co máme, tu normu, co jsme se opravdu naučili tady mezi sebou, v řadě jiných zemí normální není.
3: Podle Matouška totiž ani statistiky dopravních nehod neukazují, že řídíme dobře. Ruské úřady zadržely známého politologa Alexandra Kyněva. Viní ho z nezákonné výroby, prodeje či přepravy drog ve velkém rozsahu. Kyněv v minulosti kritizoval politický systém vybudovaný Kremlem i ruskou invazi na Ukrajinu. V únoru ho ruské úřady zařadily na seznam tzv. Zahraničních agentů. Politologův právník řekl, že Kyněv obvinění odmítá a obhajoba hodlá proti jeho vzetí do vazby podat stížnost. Třinečtí hokejisté se vezou na vítězné vlně. Ovládli i čtvrtý zápas sezóny. Vítkovice doma ve čtvrtém kole extraligy deklasovali 8-2. Tabulku tak vedou s plným počtem bodů. V dalších včerejších zápasech Mladá Boleslav podlehla Pardubicím 1-4. Stejným poměrem prohrál Litvínov s pražskou Spartou. Kometa Brno přistřílela Olomouc 4-2, Kladno padlo z Plzní 3-4 a Karlovy Vary vyhrály nad Českými Budějovicemi 5-1. Máme před sebou slunečný den, teploměr ukáže 18 až 22, na horách 12 stupňů Celsia. Ze zpráv je to všechno, dobrý poslech dál přeje Kateřina Palajová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: 2 minuty po 9 hodině dopolední vám přeje stále Vladě Jaroš. Naladili jste si Český impuls, hrajeme písničky let 60., 70. a 80. A také pro vás za chviličku otevřeme opět naše víkendové téma, víkendové hlasování, které se týká zubaře. Pokud jste ještě neslyšeli, za chvíli si přečteme i další vaše komentáře. A teď Marcela Holanová.

0: Jana Kratochvílová, kterou máme rádi tady u nás na Českém Impulzu už za chvíli. Písnička Mám ráda tvůj smích, Jana Kratochvílová, která dokáže zpívat i v kozím jazyce, jak jsme se mohli přesvědčit, najdete video na internetu a teď už se věnujeme našemu hlasování, víkendové hlasování na téma zubaři a otázka je jasná, máte strach ze zubaře? Ptáme se vás také na Facebooku Českého Impulzu a zajímá nás to, co píšete, vaše komentáře, dívám se na ty nejnovější, Jarmila napsala nemám strach, Markéta ano, bojím se. A Nikola napsala, nejvíc mám strach, to půjdu radši znovu rodit. A to jsem rodila 19 hodin. Jana Pujmanová, nemám strach, protože mám výborného pana doktora. A opět tady zaznělo to, co už jsme jednou četli od několika z vás. Vilík napsal, dřív ten strach byl větší z ošetření a v dnešní době je strach z placení. Ano, o tom se tady bavíme hodně a shodneme se. Jak to máte vy? Napište nám na Facebook Českého Impulzu.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Desátý Český mejdan s impulzem jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

Někdo ráčí kráčet brnění, má na něm rádoby erb. Když není uhozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné R, tak ten si říká o malheur. Moudrý král, princeznin, bratranec, když dával svých pět dcer, řek to dál nesnesu a prchnul do lesu, žádný ženich nemá R, kdo nemá R, ztrácí charakter.

na pivo zajít. Plzeň tam mají, totiž Plzeň tam mají. Když jsem přicházel k výčepu, tak jsem spoznal,

0: páky. Český impuls, krásné sobotní dopoledne, za chvíli pokračuje Lenka Filipová, toulavý Valčík, dnes bude polojasno, čekáme ale občas i skoro jasno, modrou oblohu bychom mohli vidět už velmi brzo, pokud ji ještě už teď nevidíte, teploty kolem 22 stupňů, severovýchod, tam bude kolem 19 a v 1000 metrech na horách kolem 12 stupňů, ještě pohled na Šumavu, tam bude maximálně kolem 15 stupňů.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: bude cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: A ta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: české písničky, jaké máte rádi, hity let 60., 70. a 80., stejně jako teď Miluška Voborníková. Michal David, za chvíli, ať se držíme písmena M, každý mi tě lásko závidí, chystáme také poslední detaily do zpráv na 10. V 10 hodin dorazí Katka Palejová.
1: Pomozte dobrovolným hasičům získat nové vybavení a prostředky na jejich činnost. Dejte svůj hlas jejich nejlepším akcím a zásahům za poslední rok. Hlasovací formulář najdete na www.adhr.cz. Zdraví vás Ondřej Vetchý, patron ankety Dobrovolní hasiče roku.
2: Hlavním partnerem je Dekom.
3: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní banány kilo za 19,90 a Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr za 8,90 do 29. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Český impuls. Víkend pro radost ze života.
1: Tahle píseň je stará, velice stará. Složil jeden mladý Ital už koncem 17. století. Hrával jí prý svým přátelům rybářům a tak se píseň zanedlouho rozletěla po celé Neapoli. A o tomhle městě se v ní také zpívá.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
1: Dobré dopoledne. Na Blanensku dnes ráno vlak srazil a zabil člověka. Provoz na trati mezi Brnem a Českou Třebovou je přerušený. Některé vlaky jedou odklonem. V části úseku České dráhy zajistili náhradní autobusovou dopravu. Podle jejich webu by omezení mělo skončit v 11 hodin. Policie na místě okolnosti neštěstí vyšetřuje. Nemocných strávníků pražské základní školy v újezdu nad Lesy přibývá. Stoupl na 363 nemocných, 50 osob bylo od pondělí hospitalizovaných. U 22 lidí je laboratorně potvrzená salmonelóza. Na další výsledky se čeká. Nákaza se potvrdila i u 8 seniorů, kterým obědy dorazily do domu s pečovatelskou službou. Hygienici situaci označili za epidemii. Podle jejich dosavadního šetření škola v pondělí vařila oběd z vajec po minimálním datu trvanlivosti. Případ prověřuje policie. Ředitel školy včera oznámil, že prodloužil ředitelské volno i na úterý 29. září. O víkendu bude dál upřesňovat podmínky pro návrat dětí do školy. Stavba nové multifunkční haly v Brně finišuje. Projekt za více než 7 miliard korun nabídne zázemí pro kulturní akce i sportovní utkání. Halu s kapacitou 13 000 lidí si dnes může projít veřejnost. Už včera do ní nahlédli novináři, včetně Marka Osoucha z Mladé fronty Dnes a z pravodajského webu iDnes.cz.
2: Hala poblíž brněnského výstaviště už vypadá, že je hotová. Uvnitř ale ještě zbývá spousta dokončovacích prací. Na svých místech zatím nejsou sedačky, řada místností je také stále prázdná. Zástupci města nepopírají, že práce budou pokračovat až do příštího roku. Jsou však přesvědčeni, že domluvený evropský šampionát tu proběhne bez jakýchkoliv komplikací. Pro Rádio Impuls Marek Osou z Mladé fronty Dnes.
1: Fotbalová reprezentace vstoupí do Ligy národů. Zápasem s Chorvatskem odstartuje novou éru. Poprvé se představí pod vedením španělského trenéra Santiho Denii, který po mistrovství světa na lavičce nahradil Miroslava Koupka. Favoritem zápasu je chorvatský tým vedený kapitánem Lukou Modričem. Český celek trojnásobné medailisty ze světových šampionátů v dosavadních 6 vzájemných duelech ještě neporazil. Zápas v Edenu začne ve 20 hodin 45 minut. Po chladném ránu, někde i s přízemními mrazíky a mlhami, nás čeká slunečný den s teplotami 18 až 22 stupňů. To byly zprávy s Kateřinou Palajovou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Katka Palajová, nejnovější zprávy, děkujeme. A teď už na Českém impulzu další písničky, jak to máte rádi. Hana Hegerová, Petr Hapka, Levandulová.

Rádio Český impuls, naše víkendové hlasování a téma Máte strach ze zubaře? Ptáme se vás, hlasujte, a to na Facebooku Českého impulzu. Irena napsala do komentářů, jo, hlavně se bojím, jaká bude výsledná částka, než bych měla strach ze zubaře. A Pepa nám tady poslal fotku nějaké dámy, která se cpe koláčkem, takže evidentně nemá strach ze zubaře. Každopádně, jak to máte vy, pojďte rozhodovat celou sobotu a neděli o tom, jestli máte strach ze zubaře, ano nebo ne. Dívám se ještě na výsledky samotného lajkování a většina z vás podle lajkování strach ze zubaře má.

0: Plusu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Už za malou chvíli na českém impulzu ranní loučení, to bude další česká písnička. Teď už se vydáme na cestování po Česku, dnes potěšíme technické nadšence. Na Komáří výšku nad Teplicemi vede lanovka, která patří do české Guinnessovy knihy rekordů. Ptáme se proč.
1: Máme Česko rádi.
2: Na Ústecku najdeme pořádnou raritu. Svého času bývala nejdelší vysutou lanovkou bez mezistanice na celém kontinentu. Víc mi o ní poví nadšenec pro turistiku po Česku a také pro technické památky Miroslav Tausik. Dobrý den.
3: Dobrý den, Hanko. Tak to jste mi udělala radost. Komáří výšku mám tuze rád.
2: Tak, to jste cíl našeho výletu řekl za mě. Já o Komáří výšce ještě nemluvila, čili to je vžitý zdejší název, ještě se vrchu, kam lanovka vede, říká Komáří hůrka.
3: Abyste ale nezapomněla na lanovku. Jedno prvenství si totiž pořád zachovává. Je to totiž nejstarší lanovka bez mezizastávky u nás. Měří skoro 2,5 kilometru a nahoru, nebo tedy i dolů, jede čtvrt hodiny.
2: Já na Komáří výšce byla na limonádě, ale výletem z Telnice. Kdo by vyjel ze spodu z horní Krupky, může si pak vyšlápnout i jiným směrem. Například do Bohosudova, to je významné poutní místo. Stojí tu klášter i barokní křížová cesta. Naopak pod Komáří výškou se dá jít do kaple svatého Wolfganga, kde se můžou výletníci dovědět třeba o tom, jak se tu dobýval cín. Pokud jde o rozhled do kraje, musím Mirku poprosit vás, to už si nepamatuju.
3: Uvidíte pěkně celé Teplice a panorama Českého středohoří. Když je dobrá viditelnost, ukáže se vám i Melešovka, Ještěd a někdy dokonce i Říp.
2: Na vršku stojí červeno-bílý horský hotýlek s věžičkou, kde je i stánek s občerstvením. Autem se sem dá dostat z horní Krupky, ale je to docela stoupání. A na Kracíková máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: A to Český impuls, vládě Jaroš za mikrofonem. Ještě než se s vámi rozloučím, mám tu velkou čest vám poslat další hudební dvojici. Tentokrát to bude na téma písničky z pohádek pro pamětníky. A nás tak čeká pohádka Šíleně smutná princezna. Václav Neckář bude zpívat Miluju a maluju. A protože právě dnes v roce 1952 přišla do kin pohádka Pyšná princezna, tak pojďme si pustit i Rozvíjej se poupátko. Zpívá Bea Littmannová. To je naše aktuální dvojice, písničky z pohádek pro pamětníky.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
2: Hudební dvojice
3: aneb jeden za 18. Druhý bez dvou za 20.

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
2: Hezké dopoledne. U švýcarského Lucernu zahynul 18-letý český turista. Zřítil se v prudkém terénu nahoře Pilatus. Záchranáři ho nalezli už mrtvého. Podle mluvčího ministerstva zahraničí Čorga je český zastupitelský úřad v kontaktu s rodinou. Podle švýcarských médií byl mladík nahoře v rámci organizovaného zájezdu. V době neštěstí měla skupina volno. Když hoch nedorazil na plánovaný sraz a nedařilo se ho telefonicky kontaktovat, zavolala policii. Letošní letní sčítání ukázalo méně motýlů, hlavně babuček admirálů. Při akci Motýlí půl hodinka přitom lidé zaznamenali přibližně stejný počet druhů. Do letošního ročníku se zapojilo přes 600 lidí, odeslali téměř 1000 pozorování a zaznamenali přes 17 000 motýlů. Jejich dlouhodobý pokles ukazují i evropská data. Podle agentury pro životní prostředí klesl mezi lety 1991 a 2024 index početnosti 17 typických druhů lučních motýlů o 47%. Poslední sobota měsíce září patří dnu Zlínského kraje. Ve Zlíně bude jako vždy velmi pestrý program. Vše se odehrává v těsné blízkosti místa, kde donedávna stála budova číslo 34.
3: Tedy ta, kterou v červenci zničil požár a v srpnu zdemoloval obří bagr. Dnes tedy v sousedství půjde o věci mnohem veselější, ale pohledu na hromady suti se asi nikdo nevyhne. Část bohatého programu se posouvá o kus dál na okraj průmyslového areálu, většina v něm zůstává. Řada hudebních vystoupení běhna počest Emila Zátopka, ukázky řemesel, stejně tak vinařská ulička, hasiči, rybáři, vojáci, myslivci a mnozí další. Den Zlínského kraje je dnes jako celý kraj velmi rozmanitý. Jan Čers, Zlín.
2: Tenista Jakub Menčík se v Laver Cupu připsal porážku i vítězství. Nejprve prohrál ve dvouhře s Američanem Nakashimou. Na závěr včerejšího programu týmové exibice ale v Londýně přidal vítězství ve čtyřhře po boku Carlose Alcaraze. Se španělským spoluhráčem porazili dvojici Bublik Fritz. Tým Evropy po prvním dnu vede nad výběrem světa 3-1. Vítězství měla pro týmy hodnotu jednoho bodu. Dnes budou výhry oceněné dvěma body, v neděli třemi. Zvítězí výběr, který jako první získá 13 bodů. Máme před sebou slunečný den, teploměr ukáže 18 až 22, na horách 12 stupňů Celsia. Ze zpráv je to všechno, dobrý poslech dál přeje Kateřina Palajová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Tolik zprávy v 11 hodin, krásné dopoledne vám přeje Ludvík Pospíšil. No a mám pro vás první písničku, zpívat bude Jiří Korn, jednou hůř, jednou líp.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty se ptala, co bude dál.

0: Tolik Lucie Bílá v programu Českého impulzu. Za chvíli Jiří Schellinger, Jsem prý blázen jen. Hrajeme vám české písničky 60. až 80. let. Až pětina dospělých má strach ze zubaře. Ten by se o našich obavách měl hned dozvědět. My se ptáme vás, jestli vy se zubaře bojíte. Máte strach ze zubaře? Ano nebo ne? Hlasujete na Facebooku Českého impulzu a nebo WhatsAppku na čísle 734 787 981.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Desátý český mejdan s impulzem. S impulzem jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Na Českém impulzu české písničky celý den, hned po půl 12. Ladislav Štejdl a dva kohoutky. A rád bych vás pozval taky na odpoledne. Helena Pavlovská nám poradí, abychom si koupili projímadlo. K čemu se nám takové projímadlo hodí, tak to uslyšíte přesně ve 16:45 tady na Českém impulzu. Od 4 hodin nabízíme to nejlepší z vysílání Alexandra Hemaly, tedy Scénky a vtipy.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Jitka Zelenková právě dospívala na českém Impulzu, za chvíli Jana Kratochvílová, Dlouhá bílá ženoucí kometa. No a tuhle písničku nám přináší Pavol Habera, patron písničky z Impulzovic krabičky. No a za chvíli 12. hodina a to už jsou na řadě zprávy českého Impulzu.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Palo Habera uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
6: Jana Kratochvílová, jeden z najtalentovanejších zjavov, ktoré tu boli na prelome 70. a 80. rokov. Úžasný, okamžite rozpoznateľný hlas. Keď počujete, ako spieva dlouhou, bílou, žhnoucí kometu, cítite, aký to musel byť živel. Neviem si predstaviť, ako v tej dobe vypadala koncertná šnúra s Janou Kratochvíľovou. To musela byť neskutočná jazda. Predstavujem si toho zajaca v tej televíznej reklame, ktorý má najsilnejšie baterky a stále ešte ide, čo už ostatní dávno odpadli. Je to správna muzika, nekompromisná a ako Češi hovoria, každým coulem svá. O to viac vás asi prekvapí, že túto pesničku napísal pre Janu Karel Svoboda, ktorý býva spájaný s úplne inými populárnymi žánrami. Skrátka, kto umí, ten umí.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já. Obsah kapes, vysypu si, tvé sny vracím zklamáno. Někdo z nás to říci

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl kostrbatý. Šel jsem světem tam a sem, zkoušel, jak je pevná zem. Letný start a pevný cíl, štěstí jenom na pár chvil. Někdy lokaj, jindy pán, hodně lásky, hodně ran.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak zdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí osení, na tom se nic nemění.

hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
3: Dobré poledne. Policie pátrá po 13-letém Tadeášovi z Pardubic. Nevrátil se ze školy. Rodina po půlnoci nahlásila jeho pohřešování. Chlapec je špinavý blondiák, vysoký asi 160 cm, hubený a na sobě by měl mít modrou mikinu se znakem Barcelony. Oblečený byl také do džínových kraťasů a měl modrý školní batoh se žlutými prvky. Jakékoliv informace o chlapci volejte na linku 158. Máme před sebou prodloužený víkend. Letošní den české státnosti připadá na pondělí. Jako většina státních svátků zamíchá s otevírací dobou v obchodech. Ta se řídí zákonem, který nařizuje uzavření obchodů s plochou nad 200 čtverečních metrů. Výjimku budou mít prodejny na letištích, nádražích či ve zdravotních střediscích, velkoobchody, lékárny a čerpací stanice. Dodržování zákona kontroluje Česká obchodní inspekce, která v minulosti udělovala pokuty. První dobré zprávy dorazily z odolené vody. Tam došlo v předchozích dnech ke kontaminaci vody olovem. Včera v podvečer středočeské vodárny zveřejnily výsledky rozborů na 6 místech. Všechny vyhověly limitům. S ohledem na předběžnou opatrnost však zůstávají přijatá opatření nadále platná. Nedoporučuje se tedy vodu z vodojemu odolená voda pít ani používat k vaření. Středočeské vodárny se obrátily na policii a inspekci životního prostředí a podali trestní oznámení na neznámého pachatele. Možným zdrojem by mohla být i skládka. Fotbalová reprezentace začne tančit ve španělském rytmu. Český výběr dnes čeká první zápas pod novým trenérem Santim Deniou. V Lize národů nastoupí večer proti Chorvatsku. Kapitánem reprezentace zůstává i dál obránce Ladislav Krejčí, který se po drobných zdravotních problémech už cítí v pořádku.
4: Měl jsem menší komplikace, musel jsem vynechat i poslední zápas v Anglii, jelikož jsem do toho skočil po nějaké pauze, která byla, jaká byla. A měl jsem nějaké přetížení, cítil jsem ho i tu, ale je to na velice dobré cestě, takže se cítím dobře.
3: Zápas českých fotbalistů proti Chorvatsku začíná v pražském Edenu dnes ve 20 hodin 45 minut. Sobota bude slunečná, teploty vystoupí na příjemných 18 až 22 stupňů Celsia. Pěkný prodloužený víkend přeje Kateřina Palajová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Krásné víkendové poledne vám přeje Ludvík Pospíšil, no a Lenka Filipová bude zpívat. Prý se tomu říká láska. Bylo letní.

0: Skupina Bezinky na českém Impulzu za chvíli vystřídá kapela Olympic a Slzy tvý mámy. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Máme tady sobotu, 26. září, svátek slaví Andrea. No a co dnes dává televize? No tak to řekneme přesně v půl jedné. Televizní tipy připravuje Alexander Hemala.
1: Pomozte dobrovolným hasičům získat nové vybavení a prostředky na jejich činnost. Dejte svůj hlas jejich nejlepším akcím a zásahům za poslední rok. Hlasovací formulář najdete na www.adhr.cz. Zdraví vás Ondřej Vetchý, patron ankety Dobrovolní hasiče roku.
2: Hlavním partnerem je Ford.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan,

0: Sobotní poledne, tady je Český impuls, české písničky celý den, no a hned po půl jedné hrajeme Pavla Bobka a Lásku ze školních let. No a krátce po půl dojde taky na Kluky v českých písničkách, to bude naše hudební dvojice, ale ze všeho nejdřív dostává slovo Saša.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Díky televizní obrazovce je možné téměř všechno. Na jedné straně můžete prožít dobrodružství pod a na vodě a na další pak v oblacích. Tím prvním případem je sci-fi snímek Vodní svět, ve kterém vinou globálního oteplování roztají ledovce a země je pokryta vodou. Existují jen malé ostrůvky, na kterých se dá žít a o které zbytek lidstva bojuje všemi možnými prostředky. Ale existuje suchá země, ovšem cesta k ní je vytetována na zádech malé dívky. Zda se podaří ochránit ji před zlem, uvidíte v americkém sci-fi snímku Vodní svět od 20. hodiny na Nova Cinema. Ale v ten samý čas se můžete vznést až do oblak, a to v super rychlých strojích amerického námořnictva. Pete Maverick alias Tom Cruise je vyslán na 5-týdenní kurz pro elitní vojenské piloty. Ovšem k této činnosti přistupuje dosti nezodpovědně a riskuje víc, než se jeho nadřízeným líbí. Top Gun ve 20 hodin na Prima Max. Jinak sobotní klasika, Zázraky přírody ve 20.10 na ČT1 a show plná humoru a nevšedních kousků v podání našich celebrit Možné je všechno ve 20.20 na Nově. Tak si, přátelé, vyberte, co je vám libo a prožijte hezký sobotní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Já sám ty šíhle hýčkám, jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Korn dospíval na Českém Impulzu, za chvíli 13. hodina zprávy, potom už Lenka Haluzová, Jan Ludvík Pospíšil vám popřeju krásný zbytek soboty. No a ještě pro vás mám kluky v českých písničkách v naší hudební dvojici. Jednak to bude Džínovej kluk od Hany Zagorové a ještě předtím budou zpívat Krystalky písničku Tenhle kluk. No a téhle nahrávce je dnes rovných 60 let.
1: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Hudební dvojice
5: a NEP ve dvou se to

0: Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Dobré odpoledne. Větší počet policistů bude o prodlouženém víkendu monitorovat silniční provoz. Očekávají, že vyjede víc řidičů. Policie varuje, aby lidé nespěchali a jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický. Jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. Policisté dohlédnou o víkendu i na několik akcí. Opatření například chystají na dnešek v souvislosti s fotbalovým utkáním české fotbalové reprezentace v pražských Vršovicích. Zítra budou koordinovat dopravu v souvislosti s tradičním během Běchovic. Praha. Na uprchlého vězně znovu spadla klec. Policie v Brně vypátrala jednoho z trestanců, kteří v prvním zářijovém týdnu utekli z nestřeženého pracoviště. Vězně našla dnes krátce po půlnoci hlídka na Tomkově náměstí v jihomoravské metropoli. Policejní mluvčí Petr Vala řekl, že teď už je uprchlý vězeň ve vazbě.
2: Při lustraci policisté zjistili, že se jedná o vězně, který 5. září roku 2026 krátce po 2. hodině ráno svévolně odešel z nestřeženého pracoviště v ulici Mlýnská v Brně, kde pracoval během výkonu trestu odnětí svobody. Muže policisté omezili na osobní svobodě, převezli na policejní oddělení Brno Sever a následně do brněnské vazební věznice.
1: Po druhém z mužů policisté dál pátrají, je jim 35-letý Marián Necbal. V Tatrách už platí malé lavinové nebezpečí. Napadlo tam 25 cm nového sněhu. Experti na Slovensku upozorňují, že na hladkém povrchu může mokrý sníh ve strmém terénu způsobovat laviny a splazy. Měly by být převážně menších rozměrů, ale ve skalnatém exponovaném místě mohou pro člověka znamenat vážné nebezpečí. Třinečtí hokejisté se vezou na vítězné vlně. Ovládli i čtvrtý zápas sezóny. Vítkovice doma ve čtvrtém kole extraligy deklasovali 8-2. Tabulku tak vedou s plným počtem bodů. Ostravané naopak ani ve třetím utkání v ročníku nebodovali a jsou poslední. V dalších včerejších zápasech Mladá Boleslav podlehla Pardubicím 1-4. Stejným poměrem prohrál Litvínov s pražskou Spartou. Kometa Brno přestřílela Olomouc 4-2. Kladno padlo z Plzní 3-4 a Karlovy Vary vyhrály nad Českými Budějovicemi 5-1. Zítra se místy objeví nízká oblačnost, ta se ale během dne rozpustí, teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů. To byly zprávy s Kateřinou Palajovou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Pěknou sobotu vám přeju, zprávy ve 13 hodin jsou za námi, pro celé dnešní odpoledne je s vámi Lenka Haluzová. No a následující hodinu otevřeme písničkou V pohodě, zpívají Petr Kotwald a Standa Hlo.

Kaj Kukula právě dospíval na Českém impulzu. Já vám přeju krásnou zářijovou sobotu. Posloucháte Rádio pro radost ze života. Za chvíli už cestovatel Jirka Kolbaba. Navštívíme spolu s ním Broumovské stěny. A dozvíme se, proč se jejich části říká zvěřinec. Poslouchejte Jirkovo vyprávění už za pár minut předtím, ale třeba ještě Marta Kubišová a nechte zvony znít.

0: u Maxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Desátý český mejdan s impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Přeju vám krásnou sobotu, máme 26. září. Vy posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, kde vám hrajeme ty nejkrásnější české a slovenské písničky 60. až 80. let. V následujícím hudebním bloku se můžete těšit na Hanu Hegerovou a píseň Potměšilý host. Ale ještě předtím do světa s naším cestovatelem si vyšlápneme do Broumovských stěn.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Jirko, co je to za přírodní útvar?
3: Jsou to velké kamenné hřiby. Rozhodně bychom je neumístili do košíku, když jdeme houbařit, protože jsou to hřiby, které jsou někdy až několik metrů velké, vysoké, kolem třeba 5-6 metrů. V těch stěnách je jich několik desítek, až možná bych řekl stovek, mají fantastická pojmenování. Vždycky ten klobouk přečnívá nad tou jakoby nohou kamenou a proto se tomu říká hřiby.
2: Jsou nějak pojmenované ty skalní útvary? Rozeznáme jeden od druhého, třeba kromě toho, že každý jinak vypadá třeba trošku tak taky podle jména?
3: Tak najdeme je třeba tak, že jsou označeny přímo v tom přírodním plenéru. Můžeme je najít také na mapách nebo na různých reklamních materiálech, protože chráněná krajinná oblast Broumovsko nechala vypracovat mnoho takových tiskových materiálů. Jakkoliv se skrývají často v lesních porostech, tak najdeme objekty, které se jmenují koruna, signál, božanovský špičák, kovadlina, ponorka, hřib, velbloud nebo kačenka, proto se také tomuto místu často říká zvěřinec. To všechno se nachází pod kopcem, který se jmenuje Slavný. A už z něho je fantastický výhled na tady tyto úžasné útvary, které v zimě jsou nádherně namrzlé a v těch podzimních měsících jsou kolem nich barevné listnáče, takže stojí to za to si tam třeba zafotit nebo něco natočit. A celý ten val těch skal se potom promítá do Polska, kde se celý ten útvar jmenuje Grzyby Skalne.
2: A podle tvého doporučení stojí za to strávit tam v této lokalitě třeba několik dní, nebo si vystačíme s jedním výletem na odpoledne?
3: No, já jsem to tak třeba udělal a plánuji to na podzim a v zimě udělat znovu, protože je tam velké množství penzionu, velmi levného, solidního ubytování, takže doporučuji tam zůstat delší dobu. To se totiž ani nedá. Celý ten fantastický areál a navazuje na něho Adršpařské skály vlastně za jeden den stihnout.
2: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Do 4 ráno nebo víc jsem vzhůru. Koukám na měsíc a nebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí, ať mě klidně soudí.

Asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže. To mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám. Soudí tady mou nápadnou růž. Dnes mě soudí.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a za pravdu nám dej, že jsi pěkný ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu. Hlasům, co mě

0: Krásné sobotní odpoledne, posloucháte Český impuls, rádio pro radost do života. My pokračujeme i v našem víkendovém hlasování. Až pětina dospělých má strach ze zubaře. Ten by se o našich obavách měl hned dozvědět. Máte vy strach ze zubaře? Hlasujte v naší anketě na Facebooku na adrese www.facebook.com/Český impuls anebo WhatsAppkou na čísle 734 787 981. Za chvíli 14 hodin do zpráv v celou, ale určitě ještě hudební dvojice. Čekají nás slovenské vítězné písničky Bratislavské Lyry. Jako první zazní Úsměv od kapely Modus a potom Nechodí od Miroslava Žbirky. Hezký poslech.
1: Hudební dvojice

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Hezké odpoledne. Nová topná sezóna opět zaměstnává záchranáře. Ti už vyjížděli řešit první případ otravy oxidem uhelnatým. Ve Štramberku na Novojčínsku pomáhali dvěma seniorům, které s vysokou hladinou oxidu v krvi převezli do nemocnice. Mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl upřipomněl, že oxid uhelnatý se v domácnosti může nahromadit při špatném spalování paliv, závadách spotřebičů nebo například při nedostatečném odvodu z plodin hoření přes špatně průchodný komín. I malé množství oxidu uhelnatého v místnosti stačí k tomu, aby došlo k těžké otravě. Ruská síť plánovala útoky v Německu. V Mnichově na začátku září čelila sídla dvou technologických společností žhářskému útoku, po němž byli zadrženi dva Bulhaři. Síť podle vyšetřovatelů operuje ze Slovenska a plánovala útok i na dronovou továrnu u Prešova. Na konci srpna byli pro podezření z plánování těchto útoků zadrženi dva Lotyši a jeden Ukrajinec. Podle slovenské policie mohl útok způsobit rozsáhlý požár a ohrozit životy přibližně 70 zaměstnanců. Případ zapadá do širšího vzorce hybridních operací, které podle vyšetřovatelů řídí speciální ruská jednotka GRU. Obloha dnes předvede dechberoucí podívanou. Je to takzvaný sklizňový úplněk. Název souvisí s obdobím sklizně. V minulosti bylo přirozené světlo po západu slunce mimořádně důležité pro zemědělce, kteří potřebovali dokončit práci na polích. Měsíc vycházející krátce po západu slunce jim poskytoval dodatečné světlo. Během úplňku se měsíc navíc bude nacházet velmi blízko Saturnu. Pozorovatelé tak mohou během jedné noci sledovat hned dva zajímavé objekty. Oba soupeře dnešního střetnutí fotbalové ligy národů povedou noví muži na lavičkách. Česko poprvé nastoupí pod Španělem Santidenijou, Chorvatsko podruhé v historii pod Slavenem Biličem. Jak připomíná sportovní reportér Standa Sigmund, bývalý obránce národního týmu červenobílých byl blízko i našemu fotbalu.
2: Slaven Bilič se vrací chorvatské reprezentaci, kterou už vedl v letech 2006 až 12 a v roce 2008 dovedl tým do čtvrtfinále mistrovství Evropy. Má na svém kontě 44 reprezentačních startů a bronzovou medaili z mistrovství světa 98. Jako hráč a později i jako trenér působil ve West Ham United a jeho poslední štací byl saudsko-arabský Al-Fatah. Dvakrát se mohl objevit i v českém fotbale. Nejprve po konci Stramaccioneho nedošlo k jeho angažmá ve Spartě a v autu skončily i dvě nabídky ve český národní tým.
1: A ještě k počasí. Neděli prožijeme pod slunečnou oblohou, jen po ránu se místy budou držet mlhy nebo nízká oblačnost. Naměříme stejně jako dnes 18 až 22 stupňů. Hezký den vám přeje Kateřina Palajová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: To byly zprávy ve 14 hodin. Děkujeme do redakce zpravodajství. Celým odpolednem vás dneska provází Lenka Haluzová a jako první zpívá kapela Žentour o tom, že všechno bude fajn. Hezký poslech.

0: snad. Lenka Filipová právě dospívala na českém Impulzu písničku Favorit. Přeju vám krásné sobotní odpoledne a za chviličku už pořad Máme Česko rádi. Na Komáří výšku nad Teplicemi vede lanovka, která patří do české Guinnessovy knihy rekordů. Proč, to se dozvíte za chvíli v našem turistickém okénku. Ještě před odchodem, ale třeba Valdemar Matuška a jeho Ajajaj.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.

0: povzdychla. To jsme to vymňoukli.
1: Pěkné sobotní zářijové odpoledne vám přeju. Budeme si hrát další krásné písničky z 60. až 80. let. Zazní třeba Fotka od Heidi Janku, ale teď už na českém impulzu pořád máme Česko rádi. Dneska potěšíme technické nadšence.
2: Máme Česko rádi.
3: Na Ústecku najdeme pořádnou raritu. Svého času bývala nejdelší vysutou lanovkou bez mezistanice na celém kontinentu. Víc mi o ní poví nadšenec pro turistiku po Česku a také pro technické památky Miroslav Tausik. Dobrý den.
4: Dobrý den, Hanko. Tak to jste mi udělala radost. Komáří výšku mám tuze rád.
3: Tak, to jste cíl našeho výletu řekl za mě. Já o komáří výšce ještě nemluvila, čili to je vžitý zdejší název, ještě se vrchu, kam lanovka vede, říká Komáří hůrka.
4: Abyste ale nezapomněla na lanovku. Jedno prvenství si totiž pořád zachovává. Je to totiž nejstarší lanovka bez mezizastávky u nás. Měří skoro 2,5 kilometru a nahoru, nebo tedy i dolů, jede čtvrt hodiny.
3: Já na Komáří výšce byla na limonádě, ale výletem z Telnice. Kdo by vyjel ze spodu z horní Krupky, může si pak vyšlápnout i jiným směrem. Například do Bohosudova, to je významné poutní místo. Stojí tu klášter i barokní křížová cesta. Naopak pod Komáří výškou se dá jít do kaple svatého Wolfganga, kde se můžou výletníci dovědět třeba o tom, jak se tu dobýval cín. Pokud jde o rozhled do kraje, musím Mirku poprosit vás, to už si nepamatuju.
4: Pěkně celé Teplice a panorama Českého středohoří. Když je dobrá viditelnost, ukáže se vám i Melešovka, Ještěd a někdy dokonce i Říp.
3: Na vršku stojí červeno-bílý horský hotýlek s věžičkou, kde je i stánek s občerstvením. Autem se sem dá dostat z horní Krupky, ale je to docela stoupání. Hana Kracíková, máme Česko rádi.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi. Na hlas i tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Krásné sobotní odpoledne na rádiu Český impuls. Právě dospíval Karel Gott písničku Bloudím pasáží. Za pár chvil už budou 3 odpoledne, ale před zprávami v celou si určitě dáme impulzovic krabičku. Dneska se od ní stará Dalibor Janda a vybral si písničku Hlupák váha od skupiny Katapult. Tak ať se vám hezky poslouchá.
1: Dalibor Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Když jsem poprvé slyšel píseň Hlupák váha, měl jsem ještě daleko do kariéry populárního zpěváka. Psal se tuším rok 1977 a singl s touhle písní se prý prodalo 150 tisíc kusů. Popularita téhle písně byla jedním z důvodů, proč Katapult vyhrál v následujícím roce Zlatého slavíka v kategorii skupin. Moc se mi líbil text té písně, napsal ho Ladislav Ostárek, který dělal nejen pro Katapult, ale později i s Turbem a s OK Bandem. Nedávno jsem zjistil, že je dnes něho dokonce právník, ale já ho budu mít vždycky hlavně za textaře. I díky písničce Hlupák váha.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sem se zdá.
2: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
3: Zavři pusu, ať jsi spát, vždyť už bude brzo den.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
4: Dobré odpoledne, začínáme dobrou zprávou. Policisté odvolali pátrání po 13-letém chlapci z Pardubic. Po 11 hodinách ho našli, je v pořádku. Chlapec odešel v pátek ráno do školy, odkud se nevrátil. Rodina nahlásila jeho pohřešování po půlnoci. Bližší podrobnosti o tom, kde strávil noc, policie nebude zveřejňovat s ohledem na nízký věk dítěte. A na falešné bankéře z Kroměřížska spadla klec. Oslovili ženu a snažili se od ní vylákat peníze pod záminkou záchrany úspor. Ta však pojala podezření, že s ní mluví podfukáři a spojila se s policisty. Dál pak s podvodníky komunikovala, až nakonec kriminalisté zadrželi při předávce peněz kurýra. Byl jim podle serveru novinky.cz 31-letý cizinec. Skončil ve vazbě a hrozí mu až 8 let vězení. Začal prodloužený víkend. Letošní den české státnosti připadá na pondělí. Jako většina státních svátků zamíchá s otevírací dobou v obchodech. Ta se řídí zákonem, který nařizuje uzavření obchodů s plochou nad 200 čtverečných metrů. Výjimku budou mít prodejny na letištích, nádražích či ve zdravotních střediscích, velkoobchody, lékárny a čerpací stanice. Dodržování zákona kontroluje Česká obchodní inspekce, která v minulosti udělovala pokuty. I normální řízení zabíjí, třeba mírné překročení rychlosti, rychlý pohled na mobil, únava nebo nedodržení bezpečného odstupu mezi vozidly. Jen vteřina nepozornosti za volantem může skončit smrtelnou nehodou. Na to upozorňuje nová preventivní kampaň České asociace pojišťoven právě s názvem Normální řízení zabíjí. Ředitel asociace Jan Matoušek Impulzu řekl, že jsme si v Česku rizikové chování na silnici znormalizovali a omlouváme ho větou, že to přeci dělají všichni.
5: Každý tak trošku překračuje rychlost, pojede na 50-65 na tý oranžový. To přeci určitě stihneme, i když tam zrovna blikla ta červená. Pojedu trošku unavený a rychleji, protože přeci jsem musel. Ten cíl je ukazovat, že to, co máme, tu normu, co jsme se opravdu naučili tady mezi sebou, v řadě jiných zemí normální není.
4: Podle Matouška totiž ani statistiky dopravních nehod neukazují, že řídíme dobře. Ještě krátce k počasí. Zítra se místy objeví nízká oblačnost, ta se ale během dne rozpustí. Teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů. To bude zprávy s Kateřinou Palajovou.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: Krásnou sobotu vám přeju. Zprávy v 15 hodin právě skončily. Před námi je další hodina plná pěkných písniček z 60. až 80. let. Jako první zazní La Bamba od Josefa Laufra. Já jsem Lenka Halizová. Příjemný

0: písničku Stůj právě dospívala Petra Janů. Já vám přeju krásné sobotní odpoledne. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za pár chvíli už nás čeká hudební kalendář. Tentokrát bude o písničce, která se jmenuje Rock'n'rollu dal jsem všechny nejlepší své dny od Pavla Bobka. Ještě předtím si vás ale pěkně naladíme. Pouštím vám tedy Jaromíra Majera a Hospůdku známou.
1: Pomozte dobrovolným hasičům získat nové vybavení a prostředky na jejich činnost. Dejte svůj hlas jejich nejlepším akcím a zásahům za poslední rok. Hlasovací formulář najdete na www.adhr.cz. Zdraví vás Ondřej Vetchý, patron ankety Dobrovolní hasiči roku.
2: Generálním partnerem je Gasnet, největší distributor zemního plynu v České republice.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
7: Lelosy. Too comfortable to take off.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
9: Desátý český mejdan s impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
10: Počkat, někdo ale chybí.
9: Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
11: Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zazdívám se do ulic, do cizích tváří a hledám

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát, jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama té hospůdce

0: Krásné sobotní odpoledne přeju, ladíte Český impuls, rádio pro radost ze života. Nadešel čas na hudební kalendář. Kdo dovedl Pavla Bubka od country k rock'n'rollu? O tom bude řeč v hudebním kalendáři s textařem Michailem Žantovským. Ptá se expert na české písničky Zdeněk Sekanina.
1: Hudební kalendář Českého impulzu.
2: Pane Žantovský, vy jste otextoval celou řadu převzatých kousků pro Pavla Bubka, včetně té rock'n'rollovky z roku 1978. Řekl bych, že tam jste se po těch různých countryovkách docela našel, ne?
3: Ano, to je taková trošku z jiný zásuvky písnička. Já jsem vlastně přišel do té spolupráce trochu z jiného směru než Pavel. Pavel v té době hodně zpíval country a takové ty country velikány, jako byl, já nevím, Johnny Cash a Kenny Rogers a další. A já jsem naopak do toho přišel od rock'n'rollu nebo od Big Beatu, jak se říkalo, koncem 60. let, a měl jsem rád takovou trošku tvrdší muziku a tvrdší písničky.
2: No ale paradoxně tahle písnička je taková citlivější.
3: No ale v téhle té písničce, která je nostalgická písnička, vzpomíná na začátky toho zpěváka spojené právě s rock'n'rollem, tak v téhle písničce jsme se nějak sešli a já jsem jí s chutí otextoval a Pavel jí naspíval.
2: A naspívali skvěle. Nakonec takové krásné texty se musí zpívat jedna radost. Tak tedy na rádiu Český impuls Pavel Bubek s původní hudbou Kevina Johnsona a textem pana Žantovského.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou Stona Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Kratochvílová dospívala písničku Copánky a za několik málo minut nám odbije 16. hodina. Do zpráv v celou ještě čas máme, určitě nás čeká hudební dvojice. Budou to tentokrát písničky z pohádek, protože právě v tento den roku 1952 přišla do kin pohádka Pyšná princezna. Takže si zahrajeme právě z ní Rozvíjej se poupátko a jako další ze zní Miluju a maluju z pohádky Šíleně smutná princezna to zpívá Václav Neckář. Hezký poslech.
1: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Madeta jeho české máslo za 34,90.

0: Hezké odpoledne. Slunečné a teplé babí léto vydrží v Česku nejspíš až do dalšího víkendu. Po předchozích deštivých dnech bude příští týden pravděpodobně bez větších srážek. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu na jeho webu a síti X. Nejteplejším dnem by přitom mělo být úterý, kdy se můžeme výjimečně dočkat i letních 25 stupňů. V následujících dnech až do příští neděle se pak budou pohybovat denní maxima kolem 23. V Ralsku na Českolipsku se chystá obří investice pro 21. století. Soukromý investor tam připravuje výstavbu obřího datového centra pro umělou inteligenci. Aby mohlo centrum vzniknout, hejtman Libereckého kraje Martin Půta chce nejdříve vidět studii o vlivu na životní prostředí.
1: Ta plánovaná hala má být poměrně velká, a protože se v Ralsku a obecně v Kuřivodech staví najednou hodně velkých záměrů a některé z minulosti typu fotovoltaické elektrárny tam už jsou, tak určitě stojí za to, aby to posouzení bylo podrobné ve všech možných oblastech a aby se posuzovalo i to nasčítávání se těch jednotlivých zátěží.
0: Datové centrum má v Ralsku vzniknout na pozemku o rozloze 9 fotbalových hřišť. Vyžádat by si také mělo rezervovaný příkon 680 MW. To odpovídá odběru města o velikosti Liberce nebo Ústí nad Labem. Bangkok bojuje s povodněmi. Úřady v thajské metropoli už vyhlásily kvůli rozsáhlým záplavám stav ohrožení ve všech 50 městských obvodech. Silné deště trvající téměř 48 hodin zaplnily městské kanály a voda zaplavila silnice, domy i obchody. Podle agentury AFP v některých čtvrtích sahala lidem až po stehna. Guvernér Bangkoku vyzval obyvatele, aby zůstali doma. Září je každoročně v thajském hlavním městě vrcholem období dešťů. Letošní srážky jsou ale výrazně nadprůměrné. České tenistky už mají o příštích soupeřkách jasno. V zítřejším finále poháru Billie Jean Kingové se utkají o titul s Ukrajinkami. Výběr kapitána Ilie Marčenka totiž porazil v semifinále v čínském Shenzhenu šampionky posledních dvou ročníků Italky 2-0 na zápasy. Ukrajinky postoupily do finále týmové soutěže vůbec poprvé. Zítřejší utkání začne v 11 hodin našeho času. Zítra bude opět převážně slunečno, pouze na východě území se mohou místy objevit mraky, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: To byly zprávy v celou, jsou 3 minuty po 4. odpolední a i po 16. hodině s vámi zůstává Lenka Haluzová. Budeme si hrát pro radost ze života, ty největší hity 60. až 80. let. Hned na úvod to je písnička Zamilovaná od Lenky Filipové.

0: Krásné sobotní odpoledne na Českém impulzu. Právě Babi Daněk dospíval písničku Rosa na kolejích. V následujícím hudebním bloku se můžete těšit na Cesty lásek od Marcely Holanové, ale teď mám pro vás scénku. Halina Pavlovská radí, jak na nevěru. Účinnou zbraní proti nevěře je údajně laxativum, tedy projímadlo.
1: Jaký je můj názor na nevěru? Můj názor zní: já ano, on ne. Zkrátka, existují nevěry dvě. Ta naše, nevěra malá, milá, pochopitelná, a nevěra jejich, obrovská, hnusná, neodpustitelná. A abychom tu jejich odpornou, podlou zradu přežili, musíme si sformulovat pár důležitých rad. První rada je: použijte laxativum. Co je to laxativum? Vysvětlím. Má kamarádka měla svatbu. Za svědkyni jí šla kamarádka Marie. Novomanžel mé kamarádky byl tak šťastný, že mu má kamarádka po 7 letech obléhání konečně řekla ano, že se opil a pak, výhradně jen ze samého štěstí, se pomiloval se svědkyní novomanželky Marie. Nevěsta se pokusila podřezat si nožem na dort žíly, pak chtěla ženicha setnout kosou a pak se rozvedla. Svědkyně Marie přišla během té svatby s novomanželem do jiného stavu. A když pak měla s bývalým manželem své bývalé nejlepší kamarádky svatbu, tak si všimla, že jejímu muži po všech těch rozvodových a svatebních anabázích planou oči štěstím tak, že se nedá zvládnout. Nevěsta Marie proto okamžitě vlétla do lékárničky, našla lahvičku a svému novomanželovi vlila do šampaňského projímadlo. Laxativum. Manžel sice šťastně dál tančil, šťastně dál koketoval s každou druhou, ale pak se svým štěstím bezpečně skončil v útulné koupelně. A vždycky, když se teď někam chystá, když je extrémně a proto nebezpečně šťastný, třeba že ho povýšili, že syna vzali na školu, že zhubl nebo že má nový kabát, tak Marie běží do lékárny, lije laxativum do černého piva, které má její muž nejradši, a pak vesele říká: mám moc hezké manželství. A to by Mariša říct nemohla.
2: Maxi.
3: Noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
2: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90 a Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90 až do 29. září. Kaufland.

Hrajeme vám slovensky každou hodinu na rádiu Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Krásné sobotní odpoledne přeju. Za chvíli se budeme zase smát a to představte si v maďarštině. Těšit se můžete na Jiřího Vimra, ale ještě předtím pár písniček zazní třeba Vždycky jsem to já od Dalibora Jandy.
1: Český impuls, rádio pro radost ze života.

0: Písničku Rybičko zlatá přeju si právě dospívala Hana Zagorová. Do zpráv v celou nám zazní třeba ještě Miss Moskva od Jiřího Korna, ale teď už je na českém Impulzu slibovaná scénka. Jiří Wimmer proslul jako neochvějný propagátor maďarštiny. K tomuto krásnému jazyku se pokoušel přivést i publikum v Luhačovicích v roce 1989.
1: Nezlobte se, přátelé, ale já si teď musím vážně postěžovat. Na tomhle místě, já vím, že to třeba není vhodné, ale musím stížnost vznést. Víte totiž, co se mi stává v poslední době? Nevím, jaká je vaše zkušenost, ale mně se stává, třeba vy tady v Luhačovicích, no to musíte na každém kroku pociťovat. A u nás v Praze čert nám byl dlužnej tu pěší zónu. To člověk neslyší nic jiného, než samý takový cizinecký merci, čau, čau, čau, nein, nicht, no, see, yes, auf Wiedersehen, sorry, vole. Javol. No. Přitom je tolik nádherných řečí, který člověk neuslyší. Jako třeba tato maďarština. No. To je tak nádherná, libozvučná řeč a člověk ji nikde neslyší. No sami posuďte. Kde tohle dneska slyšíte? Nikde. A já si myslím, že to je škoda, víte, že ten jazyk si nezaslouží takovouhle anonymitu. A zase mě třeba mrzí, zase nevím jak vás, ale našinec třeba sedí v restauraci. Spořádaně, disciplinovaně si objednává. Pane vrchní, pivíčko bych prosil. Halo, pane vrchní, pane vrchní, pivíčko, halo, pane vrchní, aspoň takovýhle pivíčko, vydejte. Za hodinku, já počkám. Já vím, zítra je taky den, pane vrchní, budete narážet, jo, vy jste ustaraný. Jo. Když to ty Němci jsou třeba u nás už tak oprsklí, že z druhého konce lokálu klidně přes celou hospodu, helbe, cvajma by, já, cvajma, drajmal by, já, helbe, ich cále, no, cvajma, ty, co, no. Přitom mě jako hungaristu mrzí, že když se řekne maďarština, že se každý jen tak začne uculovat a říká si, no jo, maďarština, no jo, maďarština, maďarština. A každý si představuje jenom nem serete, fekete, no. Nem serete, fekete, kam se na nás? Ještě nějaký rýmy u toho. Přitom, jak ta řeč vznikla? Tady je krásný půvab původu toho jazyka, jak obchodoval sever s jihem, západ s východem. Tady to tvoří takovou krásnou křižovatku obchodních stezek a cest, že? Tady se daří obchodu, turistice, sem se sjíždějí ty kupci ze všech světa dílů a tady v tom centru právě se lidi domluvili na maďarštině. A tady vznikají takový ty staromaďarský, krásný, ale těžko přeložitelný zvolání a úsloví. Třeba chlapec volá na děvčen na vesnici, to je taková staromaďarská říkačka. Eben, hokásol, ödnögvájos, csomálbere, sugar hojo, sugar, sugar, sugar vegetolot. A děvče se usmívá a volá na chlapce, megetkonga, pakasomáč, kokóvet, merehletnege. Víte, to jsou právě takový ty staromaďarský, těžko přeložitelný výrazy tohle. Já se vám musím přiznat, že i já jako hungarista, kdybych třeba na tímhle strávil celou noc, vám řeknu přímě, taky by se mi to asi nepodařilo, chci říct. Ale takhle, já bych to spíš srovnal na příslovích. Na příslovích je to úplně markantní. Totiž já nechci upozaďovat tu naši krásnou češtinu. My také máme nádhernou libozvučnou řeč, že? Ale zdá se mi, že když chceme něco vyjádřit, že musíme zbytečně někdy příliš hovořit, jako jo. Když to Maďar je s tím hned hotový, tak my třeba říkáme, tak dlouho se chodí sečbánkem provodu, až se ucho utrhne, že jo. To známe, no ale posuďte, že to je pravda. Jak se to přísloví zbytečně vleče, že jo? Tak v půli nevíte, co jste to začali říkat. Teď ta kostrbatost, tak dlouho se chodí sečbánkem pro vodu, až se ucho utrne. No. Slyšíte to, jak to zní? Ucho utrne, ucho, no. To Maďar řekne, božoš, mige, bende, to má bihári, rup tom hlutu, káde. A má to za sebou. Ale skutečně, abych neupozadoval tu naši krásnou češtinu, my zas na druhou stranu taky máme jadrný, pregnantní přísloví, kdy zas Maďar je jako překladatel zaskočený a zas on jo, horko těžko musí přemýšlet, jak by se toho zhostil. Tak my třeba říkáme na druhou stranu klidně, komu se nelení, tomu se zelení. Jo. To je každému jasný. Doufám, že to je tak jednoduchý. Ale co to teď s Maďarem udělá, jo? Protože v maďarštině není ta vazba komu se, tomu se, tam neexistuje, jako u nás. Tam se musí přes ty spřešky užít sválně se to pokusím otrocky přeložit, jo? Komu se nelení, tomu se zelení. To je takový oříšek do maďarštiny. No, komu se ne... Komu se nelení, tomu se zelení. Čo vám... Taky ne, Hergot. Vidíte, jaký oříšek to je i pro hungarologa? Takhle. Tam je to, tam se musí... Edit máčal verötök. No je to tak. Edit máčal verötök. Mágoč ala megküsz üsen háros István szolgatjon. Mágoč ala. Elvegevenke meg a tanyon. Tágoz üt vekes. Vekes együtt mákal ámoros a szóval vájos. Megesontal váratnak a nyagol tatabányáhon bevágás alarat. Sabákat üvök, az üszve van, meg egy szerves hűrvágonyal elmentük. Vekes emekül ürmájasatot. Efekent, elges ajar, lavárad, meg e szára tarts. Tomu se zelení. Ő megy grünelet neked, grünelvágasson, grünevágan neked. Ojoj, meg ez a lavágasson, meg ez a papára, meg ez a lavágasson, meg ez a lavágasson. Ebbek egy nyomval hűdöl, lakos gulásperkel, ajaj, sugárvágy kaka mehetje veled.
2: Akční týdny plné Elektra v Planeo jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
3: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní banány kilo za 19,90 a Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr za 8,90 do 29. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Hezké odpoledne. Centrem Prahy dnes prošel průvod na podporu neslyšících. Zapojili se do něj desítky lidí. Akce byla součástí festivalu Znakofest, který začal v pondělí a dnes vrcholí na Malostranském náměstí. Pořadatel a předseda spolku Znakovárna Jan Wirt ČTK řekl, že neslyšící by si přáli od slyšících více respektu a aby vůči nim neměli předsudky. Podle České unie neslyšících u nás žije zhruba 7600 lidí, kteří neslyší a s handicapem se narodili nebo vznikl v období školní docházky. Na uprchlého vězně znovu spadla klec. Policie v Brně vypátrala jednoho z trestanců, kteří v prvním zářijovém týdnu utekli z nestřeženého pracoviště. Vězně našla dnes krátce po půlnoci hlídka na Tomkově náměstí v jihomoravské metropoli. Policejní mluvčí Petr Vala řekl, že teď už je uprchlý vězeň ve vazbě.
2: Při lustrací policisté zjistili, že se jedná o vězně, který 5. září roku 2026 krátce po 2. hodině ráno svévolně odešel z nestřeženého pracoviště v ulici Mlýnská v Brně, kde pracoval během výkonu trestu odnětí svobody. Muže policisté omezili na osobní svobodě, převezli na policejní oddělení Brno Sever a následně do brněnské vazební věznice.
1: Po druhém z mužů policisté dál pátrají, je jim 35-letý Marián Necbal. Za žhářským incidentem v Mnichově by mohla být i slovenská stopa. Dva Bulhaři zadržení v souvislosti s útokem na firmu v bavorské metropoli byly členy skupiny napojené na ruskou vojenskou rozvědku GRU. Skupina podle vyšetřovatelů údajně operovala právě ze Slovenska. Vyplývá to z informací, které přinesl německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung. Terčem útoku se v noci z 2. na 3. září stalo stanoviště před sídlem společnosti Rode und Schwarz, kde pachatelé vyhodili dvě zápalné bomby z okna automobilu. Firmě, která mimo jiné dodává drony ukrajinské armádě, vznikla naštěstí jen malá škoda. Velkou cenu Ázerbajdžánu Formule 1 vyhrál George Russell z Mercedesu. Druhé místo obsadil čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen z Red Bullu a třetí skončil jeho týmový kolega Isaac Hadjar. Britský pilot si připsal už třetí výhru v sezóně a na druhé příčce průběžného pořadí šampionátu snížil svou ztrátu na vedoucího Kimiho Antonelliho na 660 bodů. Zítra bude opět převážně slunečno, pouze na východě území se mohou místy objevit mraky, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Jsou 3 minuty po 17. hodině na Českém impulzu. Právě skončily zprávy. S vámi zůstává Lenka Haluzová. Přeju vám krásnou sobotu. Máme 26. září. A první písnička, která v této hodině zazní, je Dej mi ruku od Ivety Bartošové.

0: Česká právě dospívala Růže z Texasu na Českém impulzu. Přeju vám krásnou sobotu, večer se blíží, kdybyste si rádi chtěli pustit něco v televizi, nechce se vám úplně hledat, co by mělo být to pravé, tak vydržte, za chvíli se přihlásí Saša Hemala se svými tipy. Předtím si ale ještě zahrajeme, těšit se můžete třeba na Queen Elizabeth a Zlatu Adamovskou.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená, kilo s apkou, pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
4: Desátý český mejdan s impulzem. S impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo.
5: Počkat. Někdo ale chybí. Vy!
4: 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Dnešní sobotu s datem 26. září vám přeju z Českého impulzu. Pořád hrajeme jenom to nejlepší, co máme z české a slovenské muziky let 60. až 80. Za chviličku to bude písnička S tím blázným si nic nezačínej od Marie Rotrové a Pavla Bobka. Ale nejdřív se s přáním pěkné soboty přidává Alexandr Hemala. Ten se hlásí o slovo se svými televizními tipy na to nejlepší, co vás čeká večer v televizním vysílání.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Díky televizní obrazovce je možné téměř všechno. Na jedné straně můžete prožít dobrodružství pod a na vodě a na další pak v oblacích. Tím prvním případem je sci-fi snímek Vodní svět, ve kterém vinou globálního oteplování roztají ledovce a země je pokryta vodou. Existují jen malé ostrůvky, na kterých se dá žít a o které zbytek lidstva bojuje všemi možnými prostředky. Ale existuje suchá země, ovšem cesta k ní je vytetována na zádech malé dívky. Zda se podaří ochránit ji před zlem, uvidíte v americkém sci-fi snímku Vodní svět od 20. hodiny na Nova Cinema. Ale v ten samý čas se můžete vznést až do oblak, a to v super rychlých strojích amerického námořnictva. Pete Maverick alias Tom Cruise je vyslán na 5-týdenní kurz pro elitní vojenské piloty. Ovšem k této činnosti přistupuje dosti nezodpovědně a riskuje víc, než se jeho nadřízeným líbí. Top Gun ve 20 hodin na Prima Max. Jinak sobotní klasika, Zázraky přírody ve 20.10 na ČT1 a show plná humoru a nevšedních kousků v podání našich celebrit Možné je všechno ve 20.20 na Nově. Tak si, přátelé, vyberte, co je vám libo a prožijte hezký sobotní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádiu Český impuls právě dozněla písnička Decibely lásky od Michala Davida. Nám se blíží konec 17. hodiny, ale do zpráv v celou si ještě něco pěkného zahrajeme. Těšit se můžete třeba na písničku Snad jsem si ji měl všímat víc od Dalibora Jandy. Večer po 19. hodině vám pak budeme hrát country, folk a trampské písničky. Tímto se s vámi pro dnešek loučím já, Lenka Haluzová. Uslyšíme se spolu zase zítra odpoledne. Tak mějte krásný zbytek soboty.
1: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Madeta jeho české máslo za 34,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 do 29. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Hezký podvečer. Problémy na železnici hlásí severní Čechy. V Děčíně vykolejil dnes odpoledne jeden vagon nákladního vlaku. Provoz na koridoru směrem na státní hranici se kvůli nehodě zastavil. Médiím to oznámil mluvčí správy železnic David Kabele. Podle informací na webu Českých drah se nepodařilo zajistit náhradní autobusovou dopravu. Přímo ve městě ale mohou lidé využít linky MHD. Omezení potrvá podle drah asi do 7 hodin večer. Holice na Pardubicku poznají své rodáky, kteří sloužili v RAF. Vybudují totiž pomník věnovaný místním, kteří za druhé světové války sloužili v britském královském letectvu. Pomník navrhl holický umělec Bohuslav Horák.
2: Je to návrh ve tvaru křídla, které se vlastně potápí do moře. Taková moderní věc, mělo by to vznikat i formou 3D tisku.
1: Vybudování pomníku se spojí s výstavbou kruhového objezdu u městského úřadu. Vznikne tam totiž malé náměstíčko, u kterého by měl památník stát. Z Holic pocházeli tři letci RAF. Jména Václava Baumana, Václava Machatého a Bohumila Postřehovského ponese podstavec pomníku. Stovky tisíc lidí dnes zaplnili slavnou pařížskou třídu Champs-Élysées. Zúčastnili se tam velké mše pod širým nebem, kterou sloužil papež Lev XIV. Podle Vatikánu se bohoslužby zúčastnilo na 700 tisíc lidí. Na bezpečnost akce dohlíželo 14 500 policistů, četníků, příslušníků armády a hasičů. Mezi účastníky mše byli i významní francouzští politici, včetně premiéra Le Cornua a krajně pravicové političky Le Penové, která hodlá v příštím roce kandidovat na prezidentku. Současný prezident Macron se bohoslužby nezúčastnil s odkazem na přísnou francouzskou odluku církve od státu. Česká fotbalová reprezentace vstupuje do nové éry. V dnešním zápase Ligy národů proti Chorvatsku se poprvé představí pod vedením španělského trenéra Santiho Denii, který po mistrovství světa na lavičce nahradil Miroslava Koupka. Favoritem zápasu je přitom náš soupeř, vedený kapitánem Lukou Modričem. Český celek trojnásobné medailisty ze světových šampionátů v dosavadních 6 vzájemných duelech ještě neporazil. Zápas v pražském Edenu začíná ve 20:45. Zítra bude opět převážně slunečno, pouze na východě území se mohou místy objevit mraky, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
1: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
0: Vážně?
1: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy. Too comfortable to take off.
3: Český impuls.

0: I takhle hraje Český
1: Impuls.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesním, s kořicí, ale hlavně
0: Český Impuls. Rádio pro radost ze života. Když okne

0: Radio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký večer. K vážné nehodě došlo na Písecku. 44-letá žena vjela dnes odpoledne u obce Vráž na železniční přejezd ve chvíli, kdy tam projížděl vlak z Protivína. Zraněnou ji do Českobudějovické nemocnice přepravil vrtulník záchranářů. Ve vlaku cestovalo 8 lidí, nikdo z nich zranění neutrpěl. Cyklistka podle jeho české policejní mluvčí zřejmě nerespektovala světelné výstražné znamení. Vlak zachytil zadní část jejího kola. Při příjezdu záchranářů byla žena při vědomí a komunikovala. Vážně si ale poranila pánev. Tento víkend se v noci opakovaně uzavře liberecká křižovatka Sněhulák. Stavbaři totiž na most nad rušnou křižovatkou montují římsy. Rekonstrukce poloviny přemostění na průtahu silnice 35 v Liberci bude hotová do konce října. Mluvčí stavební firmy Iveta Štočková řekla, že pokud se stihnou všechny plánované práce, měla by být tato uzavírka letos poslední.
2: Potřebujeme bezpečný prostor pro to, abychom ty práce mohli udělat. Tento víkend bude uzavírka dvě noci za sebou od 18. hodiny do 8. hodiny ráno a z neděle na pondělí je to potom od 18 hodin do 14 hodin, protože využijeme toho státního svátku, abychom stihli co nejvíce práce.
1: Obnova mostů je podle ředitelství silnic a dálnic nutná. Prohlídky ukázaly, že jsou ve špatném stavu. Práce budou pokračovat i příští rok na druhé polovině mostu. Celý by měl být hotový na začátku prázdnin. Letiště v italské Katánii znovu hlásí omezení provozu. Důvodem je stejně jako už mnohokrát v minulosti sopečný popel z Etny, informuje o tom agentura Reuters. Podle webu letiště jsou přílety i odlety pozastavené do zítřejšího poledne. Do Katánie se přitom létá i z Prahy. Dnes ani zítra dopoledne, ale žádný let v plánu není. Litvínovský hokejista Martin Havelka bude pykat za včerejší incident. 26-letý útočník dostal od disciplinární komise extraligy trest na 3 zápasy za napadení rozhodčího v utkání 4. kola proti Spartě. Asociace profesionálních klubů ledního hokeje o tom informovala v tiskové zprávě. Havelka se v průběhu utkání dostal u mantinelu do kontaktu s rozhodčím Luďkem Pilným, kterého atakoval poté, co minul útočníka Sparty Michala Řepíka. Z dostupných záběrů je přitom podle komise prokazatelné, že hráč měl dostatek času i prostoru se střetu s rozhodčím vyhnout. Zítra bude opět převážně slunečno, pouze na východě území se mohou místy objevit mraky, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bouž od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to za avzac neluční kvítí, nebo za mě na stroj struny, tude kurňa o koruny, a stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v řiti.

ty prachy jenem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí. Boj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, po co není 100, proto mě lidsky smolí. Po co není 100, proto mě lidsky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká. Říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný. Radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu.

0: vnitř jdu do Ostravy Intercity. Výdelňáku celou cestu valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Rádio Český impuls. Hrajeme vám country, folk a dramské písničky.

kdo tě líbá, krásná dámo, do vlasů ti zanes vítr z té blatra, kdo ti chodí.

0: Hezký večer. Pražští hasiči zasahují u požáru bytu ve Francouzské ulici na Vinohradech. Kvůli zásahu a záchraně osob je komunikace zcela uzavřená. Hasiči vyhlásili na místě druhý stupeň požárního poplachu. Víc už doplní mluvčí pražských hasičů Vojtěch Ročedl.
1: V druhém poplachovém stupni zasahují naše jednotky u požáru bytu v ulici Francouzská. Z objektu bylo zachráněno i pomocí výškové techniky několik osob, které byly předány do péče zdravotnické záchranné služby. V současné době stále probíhá průzkum budovy a zásahové práce. Provoz je na ulici i pro tramvaje zcela zastaven.
0: Na falešné bankéře z Kroměřížska spadla klec. Oslovili ženu a snažili se od ní vylákat peníze pod záminkou záchrany úspor. Ta ale pojala podezření, že s ním mluví podfukáři a spojila se s policisty. Dál pak s podvodníky komunikovala, až nakonec kriminalisté zadrželi při předávce peněz kurýra. Byl jim podle serveru novinky.cz 31-letý cizinec. Skončil ve vazbě a hrozí mu až 8 let vězení. Donald Trump je vůči Íránu nekompromisní. Americký prezident odmítl nejnovější návrh na znovu otevření Hormuzského průlivu a ukončení bojů na Blízkém východě, který Teherán označuje jako 7denní cestovní mapu k míru. Šéf Bílého domu dnes na své síti Truth Social zopakoval, že Írán nesmí mít jadernou zbraň, což je hlavní důvod k válce, kterou Spojené státy a Izrael začaly 28. února bombardováním Íránu. České tenistky už mají o příštích soupeřkách jasno. V zítřejším finále poháru Billie Jean Kingové se utkají o titul s Ukrajinkami. Výběr kapitána Ily Marčenka totiž porazil v semifinále v čínském Shenzhenu šampionky posledních dvou ročníků Italky 2-0 na zápasy. Ukrajinky postoupily do finále týmové soutěže vůbec poprvé. Zítřejší utkání začne v 11 hodin našeho času. Zítra bude opět převážně slunečno, pouze na východě území se mohou místy objevit mraky, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
2: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
1: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
0: Vážně?
1: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy, too comfortable to take off.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: Český impuls.
1: Poslyšte příhodu Bedřicha Šulisty, jak se chtěl prosadit pomezi nudisty. Co bolí více než spálený pozadí, to obsah soudního spisu vám prozradí. Zajásal Šulista nad zprávou v novinách, že účast na pláži bez plavek povinná, taky u rybníka za obcí Hradiště, slabou půl hodinu od jeho bydliště. Na pláže, pojďme na pláže, tam se všechno ukáže. V sobotu spatřit pak bylo lze Šulistu, kráčeti po pláži jak Adam bez listu, že kvůli nudistkám v jistém byl napětí, na břicho nucen byl ulehnout v zápětí. Na břiše změnil pak Šulista taktiku, k očím si přiložil aparát praktiku, obrázky nahých žen výhodně zpeněží,

přítomné nudistky nesly to z nevolí, jenomže nadávky ty Béďu nebolí. Tak dlouho cvakal spoušť a hrál si na lovce, až na něj dívenky poslali svalovce. Hromotluk Béďovi bez dlouhých cirátů odebral aparát po vzoru pirátů, začal s ním utíkat

útok na majetek podráždil Bedřicha, vyskočil z osušky s rukama u břicha, rozběh se do houští tam mezi jalovce, získat zpět aparát, dohonit svalovce. Tu chvíli věci spát dostali při pouštím, přijížděl autobus po cestě za houštím a v něm si jeptišky zastavit nechali.

Ta honící zloděje proběhnul skrz houští a vstoupil do děje. Chlupatý, hambatý, překvapen nemile, odstnul se tváří v pád dřepící přes sile. Tak na tom palouku pod smrčky bez šišek omdlelo v tu ránu na 30 jeptišek. Na VB dlouho pak zkoumán byl šulista, zda není úchylný.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
2: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Hasiče zaměstnal požár na Pražských Vinohradech. Dnes večer tam hořelo v bytě ve Francouzské ulici.

0: Zdravotní záchranáři vyšetřili na místě 8 lidí, jedna starší žena poté skončila v nemocnici. Podle mluvčího záchranářů se navíc jeden z hasičů poranil na ruce. Kvůli zásahu se zastavil provoz aut i tramvají, vyplývá to z informací hasičů a policie. Holice na Pardubicku poznají své rodáky, kteří sloužili v RAF. Vybudují totiž pomník věnovaný místním, kteří za druhé světové války sloužili v britském královském letectvu. Pomník navrhl holický umělec Bohuslav Horák.
1: Je to návrh ve tvaru křídla, které se vlastně potápí do moře. Taková moderní věc, mělo by to vznikat i formou 3D tisku.
0: Vybudování pomníku se spojí s výstavbou kruhového objezdu u městského úřadu. Vznikne tam totiž malé náměstíčko, u kterého by měl památník stát. Z Holic pocházeli 3 letci RAF. Jména Václava Baumana, Václava Machatého a Bohumila Postřehovského ponese podstavec pomníku. Podkrušnohorský Litvínov koupí uzavřený hotel Lázeňský vrch. Ten propadl státu z trestné činnosti. Teď by objekt mohl pomoci v bytové krizi.
2: Vyjde to na skoro 40 milionů. Další peníze spolkne přestavba na startovací byty pro mladé, případně bydlení pro seniory. Město nemohlo hotel od státu získat bezúplatně, protože šlo o majetek pocházející z trestné činnosti. Radnice zároveň chtěla, aby neskončil ve veřejné dražbě. Hrozilo totiž, že by se v centru Litvínova díky obchodníkům s chudobou mohla objevit další ubytovna. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Mezi Ruskem a Německem se částečně prolomily ledy. Ministr zahraničí Sergej Lavrov se dnes v sídle OSN setkal se svým protějškem Johanem Vádefulem. Šlo přitom o první setkání šéfů diplomací obou zemí od zahájení ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Informovali o tom agentury AFP a DPA. Berlín a Moskva mají v posledních týdnech obzvlášť napjaté vztahy, zejména poté, co Německo 1. září obvinilo Rusko ze zodpovědnosti za srpnový hybridní útok na lipském letišti. Velkou cenu Azerbajdžánu Formule 1 vyhrál George Russell z Mercedesu. Druhé místo obsadil čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen z Red Bullu a třetí skončil jeho týmový kolega Isaac Hadjar. Britský pilot si připsal už třetí výhru v sezóně a na druhé příčce průběžného pořadí šampionátu snížil svou ztrátu na vedoucího Kimiho Antonelliho na 660 bodů. Zítra bude opět převážně slunečno, pouze na východě území se mohou místy objevit mraky, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Ze zpráv je to všechno, hezký večer vám přeje Šimon Kalousek.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český

0: Bavte se, hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Český impuls.
1: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Radio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Problémy na železnici zažily severní Čechy. V Děčíně vykolejil dnes odpoledne jeden vagón nákladního vlaku. Provoz na koridoru směrem na státní hranici se kvůli nehodě asi na 3,5 hodiny zastavil. Médiím to oznámil mluvčí zprávy železnic David Kabele. Podle informací na webu Českých drah se nepodařilo zajistit náhradní autobusovou dopravu. Přímo ve městě ale mohli cestující využít linky MHD. K obnovení provozu na trati došlo kolem 17:30 večer. Zoo v Brně má nového tygra sumaterského. Přivezli ho ze zahrady v německém Krefeldu v noci na dnešek. Do venkovní expozice se podívá až ve chvíli, kdy bude podle chovatelů připravený. Mluvčí brněnské zahrady Jan Bedřich řekl, že tygr zvládl cestu velmi dobře.
2: Také po příjezdu reagoval na nové prostředí klidně a se značným zájmem. Nyní ho čekají především první dny seznamování s novým domovem. Postupně si musí zvyknout na zázemí tygřích skal, nové pachy, zvuky i chovatele. Nic proto nechceme uspěchat a vše bude záležet především na samotném tygrovi. Stejně tak zatím nelze přesně říct, kdy jej poprvé uvidí návštěvníci.
1: Bez tygra sumaterského byla Zoo Brno od prosince loňského roku, kdy museli veterináři ze zdravotních důvodů utratit samici satu. Příjezd nového samce je prvním krokem k obnovení chovu tohoto kriticky ohroženého druhu v Brně. Tygr sumaterský patří mezi nejohroženější velké kočkovité šelmy na světě. Ve volné přírodě žije jen na indonéském ostrově Sumatra, kde ho ohrožuje hlavně úbytek přirozeného prostředí a také nelegální lov. V Jemnici na Třebíčsku mají nové muzeum železnice. Malá expozice vznikla na tamním nádraží a otevřela se právě tento víkend při oslavách 130 let existence trati Jemnice Moravské Budějovice. Předseda spolku pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě Martin Kouřil upřesňuje, že muzeum vystavuje historickou techniku, která sloužila ve stanici Jedlová, i originální vybavení ze stanic na trati.
3: Přihlásili se nám občané, kteří zachránili některé historické exponáty přímo z Moravských Budějovic a z Jemnice. Je tady stůl pana Josefa Tichého, který byl posledním přednostou stanice Jemnice a tvoří takový intimní koutek, který slouží k připomínce všech zaměstnanců, kteří tady kdy pracovali.
1: Jemnická stanice měla svého přednostu do roku 1974. Do roku 2006 už byla na nádraží jen pokladní. Pravidelná osobní doprava se na trati Jemnice Moravské Budějovice zastavila 31. prosince 2010 podle úřadů kvůli ztrátovosti. Letiště v italské Katánii znovu hlásí omezení provozu. Důvodem je stejně jako už mnohokrát v minulosti sopečný popel z Etny, informuje o tom agentura Reuters. Podle webu letiště jsou přílety i odlety pozastavené do zítřejšího poledne. Do Katánie se přitom létá i z Prahy. Dnes ani zítra dopoledne ale žádný let v plánu není. Čeští fotbalisté vstoupili do nového ročníku Ligy národů. V prvním zápase pod španělským trenérem Santim Deniou hostí v pražském Edenu Chorvatsko a před začátkem druhého poločasu byl stav utkání 0-0. A ze sportu ještě krátce. Slalomářka Tereza Kneblová je mistryní Evropy v kajakrosu. Ve finále plném kontaktu byla nejrychlejší a má ze šampionátu v italské Ivrée už druhou medaili. Zítra bude opět převážně slunečno, pouze na východě území se mohou místy objevit mraky, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Ze zpráv je to všechno, hezký zbytek večera vám přeje Šimon Kalousek.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sníh, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: 33. Slunečné a teplé babí léto vydrží v Česku nejspíš až do dalšího víkendu. Po předchozích deštivých dnech bude příští týden pravděpodobně bez větších srážek. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu na jeho webu a síti X. Nejteplejším dnem by přitom mělo být úterý, kdy se můžeme výjimečně dočkat i letních 25 stupňů. V následujících dnech až do příští neděle se pak budou pohybovat denní maxima kolem 23. Muzeu automobilových veteránů v Plzni hrozí konec. Je to důsledek sporu s městem. Až do 8. října má proto otevřeno zdarma.
1: Podle magistrátu Fond Plzeň Sobě, který Muzeum unikátních veteránů Depo Moto Art v kulturním depu provozuje, porušil nájemní smlouvu. Nekomerční nájemné končí 8. října. Plzeň pak požaduje komerční nájem téměř 300 000 korun měsíčně, což je pro muzeum, jak samo tvrdí, likvidační. Nadační fond Plzeň Sobě založil Roman Jurečko, podnikatel a politik ODS, která je ve městě v opozici. Muzeum je teď otevřeno zdarma a lidé ho mohou podpořit podpisem petice. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.

0: Případné omezení státního financování neziskovek se může dotknout i Kadaně na Chomutovsku, konkrétně tamního komunitního centra Radka. To nabízí třeba plavání kojenců od 3 měsíců, dětské skupiny nebo aktivity pro seniory. Přibližně třetinu příjmů centra tvoří podle jeho ředitelky Hany Vodráškové peníze od státu.
1: Smutnější je to, že by se to dotklo těch klientů, kteří prostě by ztratili ty služby, které v Kadaně v podstatě nikdo jiný nenabízí, vlastně třeba pro věkovou skupinu těch nejmenších dětí, tak vlastně jsme tady skoro jako jediný a najdou se určitě jako služby nebo aktivity, které prostě nikdo jiný tady nedělá a o to ten život bude chudší. No?
0: Organizace se věnuje klientům ze všech věkových skupin. Podle Vodráškové je důležité, aby lidé měli kromě práce a rodinných povinností také prostor pro smysluplné trávení volného času a vlastní rozvoj. Na financování centra Radka se podílejí také kraje, obce, evropské programy, nadace, sponzoři a vlastní tržby. Na nutnost změny financování neziskových organizací dlouhodobě upozorňuje zejména vládní SPD. Stovky tisíc lidí zaplnili v sobotu slavnou pařížskou třídu Champs-Élysées. Zúčastnili se tam velké mše pod širým nebem, kterou sloužil papež Lev XIV. Podle Vatikánu se bohoslužby zúčastnilo na 700 tisíc lidí. Na bezpečnost akce dohlíželo 14 500 policistů, četníků, příslušníků armády a hasičů. Mezi účastníky mše byly i významní francouzští politici, včetně premiéra Le Cornua a krajně pravicové političky Le Penové, která hodlá v příštím roce kandidovat na prezidentku. Současný prezident Macron se bohoslužby nezúčastnil s odkazem na přísnou francouzskou odluku církve od státu. Čeští fotbalisté smutní. V úvodním utkání nového ročníku Ligy národů prohráli s Chorvatskem 1-2 a nevyšla jim tak premiéra pod španělským trenérem Santim Deniou. Všechny branky padly v Edenu až po přestávce. Chorvaty poslal brzy po změně stran do vedení kapitán Luka Modrič. Krátce poté sice srovnal Adam Karabec, ale v 77. minutě rozhodl střídající Marko Pašalič. V dalším duelu elitní skupiny A3 Ligy národů přivítají Češi rovněž v Edenu Anglii. V neděli bude opět převážně slunečno, pouze na východě území se mohou místy objevit mraky, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

snad se chtěl modlit. Vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský. Snad mě tedy Bůh

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Hasiče zaměstnal požár na Pražských Vinohradech. V sobotu večer tam hořelo v prvním patře dvoupatrového domu ve Francouzské ulici. Zdravotní záchranáři vyšetřili na místě 8 lidí. Jedna starší žena poté skončila v nemocnici. Podle mluvčího záchranářů se navíc jeden z hasičů poranil na ruce. Kvůli zásahu se také na více než 2 hodiny zastavil provoz aut i tramvají.

0: Vyplývá to z informací hasičů a policie. Kroměřížsko bude střežit nová hasičská stanice. V Morkovicích Slížanech začaly se stavbou nové základny, která bude sloužit profesionálům. Dnes sídlí hasiči ve starém objektu, který jejich dnešním potřebám nevyhovuje. Ředitel hasičů Zlínského kraje Vít Rušar předpokládá, že nová budova bude hlavně praktická.
1: Stavíme stanici, která bude mít 3 výjezdová stání plus 1 mycí box plus 1 stání pro velitelské vozidlo. Prostory jsou už dimenzovány, aby i kolem té velké těžké zaparkované hasičské techniky se dalo ustrojit, obléci si ochranné obleky, aby se dali otevřít dveře, aby se nemuselo couvat až na stěnu, aby to bylo bezpečné pro manipulaci s tou technikou.
0: Nová hasičská stanice v Morkovicích Slížanech má být hotová příští rok v září. Do budoucna se v kraji počítá s novými základnami také v Kroměříži a Uherském Hradišti. Opavský hokej se po více než 3 letech vrací na svůj domovský stadion. Jeho rekonstrukce začala v květnu 2023 a jak zjistila redaktorka Eva Panošová, stála bezmála 500 000 000 korun.
2: Opavští sportovci jsou nadšeni. Návrat do domácího prostředí je velmi důležitý nejen pro současné hráče, ale i pro další generace opavských hokejistů. O rekonstrukci zimního stadionu z roku 1953 se mluvilo desítky let. Na tuto chvíli čekalo několik generací sportovců i fanoušků hokeje. Nová aréna nabízí 2000 míst pro diváky a je bezbariérová. Vedle hokeje a dalších ledních sportů bude sloužit veřejnosti i pro kulturní a společenské akce. Eva Panošová, Rádio Impuls, Opava.
0: Mezi Ruskem a Německem se částečně prolomily ledy. Ministr zahraničí Sergej Lavrov se v sobotu v sídle OSN setkal se svým protějškem Johanem Badefulem. Šlo přitom o první setkání šéfů diplomací obou zemí od zahájení ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Informovali o tom agentury AFP a DPA. Berlín a Moskva mají v posledních týdnech obzvlášť napjaté vztahy, zejména poté, co Německo 1. září obvinilo Rusko ze zodpovědnosti za srpnový hybridní útok na lipském letišti. Evropský šampionát ve vodním slalomu v Ivrée měl v českém podání zlatou dvojtečku. Kajak cross vyhráli Tereza Kneblová a Matyáš Novák. Do finále se probojoval i obhájce titulu Jakub Krejčí, který skončil 4. Česká výprava tak v Itálii získala celkem 7 medailí, z toho 5 v individuálních závodech. Zklamaní jsou naopak čeští fotbalisté. V úvodním utkání nového ročníku Ligy národů prohráli v pražském Edenu s Chorvatskem 1-2 a nevyšla jim tak premiéra pod španělským trenérem Santim Deniou. V neděli bude opět převážně slunečno, pouze na východě území se mohou místy objevit mraky, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Naše první lásky jsou jako báby bezzubé. Jako báby bezzubé, když olizují cukr látka. Naše první lásky jsou jako báby bezzubé. Jako báby bezzubé, když olizují cukr látka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Pejsek zaštěká, už mu nos dají náhubek. Misku guláše mu podstrčí a zaríglují vrátka. Člověk zaštěká a už mu dají náhubek. Misku guláše mu podstrčí a zaríglují vrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, no to jsem zvědav, jak ti bude, až ti roku přibude. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, věř mi, že už tu všecko kdysi bylo a zase bude. A když není co do huby, tak se bije na buben. Špejle z jitrnice předělávají na párátka. A když není co do huby, tak se bije na buben. Špejle z jitrnice předělávají na mávátka. Tak se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube. Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tak se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube. Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tolik trubačů a hasič majstrů dulo do trubek. Až z té kupy moudrosti světu vyrašila bratka. Tolik trubačů a hasič majstrů dulo do trubek. Až z té kupy moudrosti světu vyrašila bratka. Jen se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube. Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tak se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube. Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, no to jsem zvědav, jak tu bude, až ti roku přibude. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, věř mi, že všechno už tu kdysi bylo a zase bude. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, Jakube.

0: Radio Český impuls. Zprávy v jednu.
1: Slunečné a teplé babí léto vydrží v Česku nejspíš až do dalšího víkendu. Po předchozích deštivých dnech bude příští týden pravděpodobně bez větších srážek. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu na jeho webu a síti X. Nejteplejším dnem by přitom mělo být úterý, kdy se můžeme výjimečně dočkat.

0: i letních 25 stupňů. V následujících dnech až do příští neděle se pak budou pohybovat denní maxima kolem 23. Muzeu automobilových veteránů v Plzni hrozí konec. Je to důsledek sporu s městem. Až do 8. října má proto otevřeno zdarma.
1: Podle magistrátu Fond Plzeň sobě, který Muzeum unikátních veteránů Depo Moto Art v kulturním depu provozuje, porušil nájemní smlouvu. Nekomerční nájemné končí 8. října. Plzeň pak požaduje komerční nájem téměř 300 000 korun měsíčně, což je pro muzeum, jak samo tvrdí, likvidační. Nadační fond Plzeň sobě založil Roman Jurečko, podnikatel a politik ODS, která je ve městě v opozici. Muzeum je teď otevřeno zdarma a lidé ho mohou podpořit podpisem petice. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
0: Případné omezení státního financování neziskovek se může dotknout i Kadaně na Chomutovsku, konkrétně tamního komunitního centra Radka. To nabízí třeba plavání kojenců od 3 měsíců, dětské skupiny nebo aktivity pro seniory. Přibližně třetinu příjmů centra tvoří podle jeho ředitelky Hany Vodráškové peníze od státu.
2: Smutnější je to, že by se to dotklo těch klientů, kteří prostě by ztratili ty služby, které v Kadaně v podstatě nikdo jiný nenabízí, vlastně třeba pro věkovou skupinu těch nejmenších dětí, tak vlastně jsme tady skoro jako jediný a najdou se určitě jako služby nebo aktivity, které prostě nikdo jiný tady nedělá a o to ten život bude chudší. No?
0: Organizace se věnuje klientům ze všech věkových skupin. Podle Vodráškové je důležité, aby lidé měli kromě práce a rodinných povinností také prostor pro smysluplné trávení volného času a vlastní rozvoj. Na financování centra Radka se podílejí také kraje, obce, evropské programy, nadace, sponzoři a vlastní tržby. Na nutnost změny financování neziskových organizací dlouhodobě upozorňuje zejména vládní SPD. Stovky tisíc lidí zaplnili v sobotu slavnou pařížskou třídu Champs-Élysées. Zúčastnili se tam velké mše pod širým nebem, kterou sloužil papež Lev XIV. Podle Vatikánu se bohoslužby zúčastnilo na 700 tisíc lidí. Na bezpečnost akce dohlíželo 14 500 policistů, četníků, příslušníků armády a hasičů. Mezi účastníky mše byly i významní francouzští politici, včetně premiéra Le Cornua a krajně pravicové političky Le Penové, která hodlá v příštím roce kandidovat na prezidentku. Současný prezident Macron se bohoslužby nezúčastnil s odkazem na přísnou francouzskou odluku církve od státu. Čeští fotbalisté smutní. V úvodním utkání nového ročníku Ligy národů prohráli s Chorvatskem 1-2 a nevyšla jim tak premiéra pod španělským trenérem Santim Deniou. Všechny branky padly v Edenu až po přestávce. Chorvaty poslal brzy po změně stran do vedení kapitán Luka Modrič. Krátce poté sice srovnal Adam Karabec, ale v 77. minutě rozhodl střídající Marko Pašalič. V dalším duelu elitní skupiny A3 Ligy národů přivítají Češi rovněž v Edenu Angličané. V neděli bude opět převážně slunečno, pouze na východě území se mohou místy objevit mraky, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Nesyčí jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče,

a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

hvězdář jménem Kepler ti odkázal svůj snář. A Galileo Braille a Shakespeare kalamář. A z Picassova plátna se šklebí tvoje tvář. Sám na sebe se díváš. Ten Picasso hold uhád, co já tak dobře vím. Tak rád bys se vším praštil, jo, na mou duši vším. Tvým čelem táhnou vrásky, jak větmi povětřím. Ne, ty si nezazpíváš. To jsi přitom dostal zpěvník andělů na kůl.

nebo scháníš larvy a si dol na zobák. A přesto valem chřadne, jak obyčejný pták. Co mu asi schází? Co scházelo tvým dcerám, proč řekli, že jsi lhář? Dnes v pohraničí učí, jak zvládnout slabikář. A místní lidé tvrdí, že matná svatozář.

0: Hasiče zaměstnal požár na Pražských Vinohradech. V sobotu večer tam hořelo v prvním patře dvoupatrového domu ve Francouzské ulici. Zdravotní záchranáři vyšetřili na místě 8 lidí. Jedna starší žena poté skončila v nemocnici. Podle mluvčího záchranářů se navíc jeden z hasičů poranil na ruce. Kvůli zásahu se také na více než 2 hodiny zastavil provoz aut i tramvají. Vyplývá to z informací hasičů a policie. Kroměřížsko bude střežit nová hasičská stanice. V Morkovicích Slížanech začaly se stavbou nové základny, která bude sloužit profesionálům. Dnes sídlí hasiči ve starém objektu, který jejich dnešním potřebám nevyhovuje. Ředitel hasičů Zlínského kraje Vít Rušar předpokládá, že nová budova bude hlavně praktická.
1: Stavíme stanici, která bude mít 3 výjezdová stání plus 1 mycí box plus 1 stání pro velitelské vozidlo. Prostory jsou už dimenzovány, aby i kolem té velké těžké zaparkované hasičské techniky se dalo ustrojit, obléci si ochranné obleky, aby se daly otevřít dveře, aby se nemuselo couvat až na stěnu, aby to bylo bezpečné pro manipulaci s tou technikou.
0: Nová hasičská stanice v Morkovicích Slížanech má být hotová příští rok v září. Do budoucna se v kraji počítá s novými základnami také v Kroměříži a Uherském Hradišti. Opavský hokej se po více než 3 letech vrací na svůj domovský stadion. Jeho rekonstrukce začala v květnu 2023 a jak zjistila redaktorka Eva Panošová, stála bezmála 500 000 000 korun.
2: Opavští sportovci jsou nadšeni. Návrat do domácího prostředí je velmi důležitý nejen pro současné hráče, ale i pro další generace opavských hokejistů. O rekonstrukci zimního stadionu z roku 1953 se mluvilo 10 let. Na tuto chvíli čekalo několik generací sportovců i fanoušků hokeje. Nová aréna nabízí 2000 míst pro diváky a je bezbariérová. Vedle hokeje a dalších ledních sportů bude sloužit veřejnosti i pro kulturní a společenské akce. Eva Panošová, Rádio Impuls, Opava.
0: Mezi Ruskem a Německem se částečně prolomily ledy. Ministr zahraničí Sergej Lavrov se v sobotu v sídle OSN setkal se svým protějškem Johanem Vádefulem. Šlo přitom o první setkání šéfů diplomací obou zemí od zahájení ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Informovali o tom agentury AFP a DPA. Berlín a Moskva mají v posledních týdnech obzvlášť napjaté vztahy, zejména poté, co Německo 1. září obvinilo Rusko ze zodpovědnosti za srpnový hybridní útok na lipském letišti. Evropský šampionát ve vodním slalomu v Ivrée měl v českém podání zlatou dvojtečku. Kajak cross vyhráli Tereza Kneblová a Matyáš Novák. Do finále se probojoval i oba.